0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Hit Radio.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potížená říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

Juicy J.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlín.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
0: Zlín.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky možná přestanou pravidelně zdražovat. Poslanci dnes začnou projednávat návrh vlády na zrušení každoroční valorizace jejich cen. Kabinet tvrdí, že chce ulevit řidičům. Opozice naopak označuje návrh za populistický a varuje, že na dálnice pak půjde více peněz z daní. Boje mezi USA a Íránem dál sílí. Americká armáda oznámila další sérii úderů na íránské vojenské cíle, včetně přístavů a pobřežních základen. Podle Washingtonu šlo o snahu omezit schopnost Íránu útočit na lodě v regionu. Napětí dál zvyšuje uzavření Hormuzského průlivu, které žene vzhůru ceny ropy. Obavy navíc rostou taky o osud plánované dohody, která měla boje zastavit. Předčasné finále je tady. O prvním finalistovi mistrovství světa dnes večer rozhodne souboj Francie se Španělskem. Francouzi zatím na turnaji vyhráli všech 6 zápasů a ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali. Španělsko je úřadujícím mistrem Evropy a do semifinále dorazilo po 5 výhrách v řadě. Zápas začíná dnes ve 21 hodin a vítěz si zahraje o titul mistra světa. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Vyšetřovatelé požáru budovy 34 prosí veřejnost o pomoc. Uvítají fotografie a videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, třeba kouř a plameny. Stojí taky o očitá svědectví lidí, kteří si v okolí všimli něčeho neobvyklého nebo mají informace, které by mohly s událostí souviset. Kontakty, kam se na hasiče obrátit, máme i na webu hitradiozlin.cz. Likvidace požáru potrvá ještě několik dní. Hasiče sutiny dál prolévají vodou. Dnešek bude na východě Moravy typicky letní. Slunce, teploty 28 až 31 a odpoledne se můžou místy objevit silné bouřky.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: 6. ladíte Hit Radio a úterní snídaní šampionu s vámi Michal Knejp, taky David Još.
1: Ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ráno, no tak pojďme to odpálit písničkama Damiano David, Born with a Broken Heart. Tak hezké ráno. Hit Radio.

0: 9 minut po 6. ladíte Hit Radio, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno. Mark Ronson a Miley Cyrus. Ranní rituály v polospánku asi zažíváme každé ráno všichni, to tělo jede na autopilota, mozek ještě spí. Mně se to dneska ráno krásně potvrdilo, začalo to ledovou sprchou, prosím tě, Davide.
1: Aha.
0: Musím říct, že dlouho mě takhle nic neprobudilo, ona nám z nějakého záhadného důvodu nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo, neteče teplá voda.
1: A já jsem si myslel, že začínáš s otužováním.
0: Vůbec, vůbec. Jako bylo to nedobrovolné otužování a asi to jako úplně nebudu praktikovat teda, jo, ale samozřejmě já jsem totiž zvyklý se každý ráno opláchnout, tak jsem tam teda vles, nějak jsem to přežil, dobrý, jo, no, ale co se stalo pak, jo, když jsem byl na odchodu, takže si strčím telefon do kapsy u kalhot, klasika, jo, jenomže já jsem ty kalhoty neměl na sobě.
1: Takže, si, rozespal,
0: takže si představ, co se stalo, jo. Máš ten telefon v ruce, strkáš to jako do té kapsy, která tam není, telefon spadnul na zem a probudil jsem celý barák, jo. Takže asi nějaký divný vibrace, tak se chci zeptat, jaký je tvoje ráno, potažmo, jaký je vaše ráno vás, posluchačů.
1: Tak za mě úplná pohoda.
0: Pohodička.
1: Zatím bez jakýchkoliv komplikací.
0: Dobrý, tak já jsem zvědavý, co se tady ještě dneska stane. Davide, budeš mě hlídat, slibuješ, jo?
1: Slibuju.
0: Perfektní, no tak jo, tak i vy na to dohlížejte. Sam Feld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, to jsou další hity pro vás. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Na 7 minut k tomu Činasky a vy, tohle Hit Radio. Dobré ráno. Mimochodem Činasky vystupovali ve Varech a my jsme vlastně Karlovy Vary vůbec neuzavřeli. Ty skončili o víkendu a co jsem teda tak pochytil, tak festival ve Varech byla jedna velká nuda.
1: Cože?
0: Naprostý peklo.
1: Za mě skvělý filmy, super koncerty.
0: Velká nuda a naprostý peklo pro bulvár.
1: No tak to možná.
0: Žádný skandály, čověče, jako nic se nestalo, nikdo se neopil, nikdo nestratil cenu, nikdo nedělal ostudu. A největší šok tam udělal Dustin Hoffman.
1: Aha.
0: Protože on byl prostě jenom normální k lidem, naprosto pokorný, takže opravdu ve Varech se letos nic speciálního nestalo. Takže možnost napravit reputaci bude opět za rok. Možná se to tak jako střádá, víš, že to je ve vlnách, že jeden rok nic, pak jako velký jako bizár a tak dále. Jo. Nicméně, když jsme u toho, u té pokory Dustina Hoffmana, tak v téhle souvislosti stojí za to připomenout, že nejpokornější z velikých Karel Gott by dnes měl 86 let.
1: Tak to je nádherné výročí,
0: nádherné
1: které bychom
0: výročí.
1: Si mohli na Hit Radio připomenout písničkou, Michale.
0: Já ji tady ale nemám nachystanou, Davide. Tak když chviličku počkáš, tak zkusíme alespoň kousíček, jo.
1: Když jsme u těch velkých gentlemanů, tak já připomenu, že Dustin Hoffman oslavil už 88. narozeniny. A když jsem ho ve Varech viděl, tak jsem si říkal, ten má normálně snad stroj času doma.
0: 86. nebo 4.
1: 88.
0: 88. 8. Tak já jsem tady zatím našel teda alespoň kousek.
1: Představím Duška, jak tancuje v
0: přesně,
1: pelíškách.
0: Jak tam pak urve tu přenosku od toho,
1: Gramce.
0: Od toho Gramce. No tak Karel Gott dnes 86 let by se dožil, tak zdravíme tam nahoru, no a tady na Hit Radio. Za chvíli další hity, na které jste zvyklí, třeba kamarád Be Mine a zahraje taky Alex Hepburn a Ander tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku. V Opavě v Janské ulici u křižovatky s Březinovou je propadlá vozovka. Na místě probíhá oprava, očekávejte komplikace.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Hepburn, Andre. 6:29, krásné ráno, s vámi Michal a David, a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Volkswagen zvažuje další rozsáhlé propouštění. Podle šéfa koncernu by mohlo v příštích letech přijít o práci dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkově by tak automobilka mohla zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Meteorologové varují před velmi náročným úterým. Pro část Česka vydali výstrahy před vedry, nebezpečím požárů i silnými bouřkami. Ty mohou přinést přívalový déšť, kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
0: Bude to takový, dalo by se říct, meteorologický hat-trick?
2: Takový salát.
0: Salát.
2: Všeho chuť.
0: Můžeme si vybrat, jakou katastrofu preferujeme, jo? Takhle, venku, alespoň tady u nás, pokud vysíláme Praha, to je zatím v pohodě. Jo?
2: Sem by to mělo přijít v 11.
0: Klid před bouří takzvaně, ale tak si říkám, v čem bychom doporučili našim posluchačům vyrazit do práce, kdo se teprve chystá, že jo? Hmm. Tak si říkám, možná na hlavu slunečník, jo? Na sebe pláštěnku a kouli na nohu, abychom neodlítli, jo? A bude, ale dneska budete v suchu, no v suchu, asi ne.

0: Posloucháte Hit Radio, chvíli po půl sedmé vám přejeme hezké ráno. Představte si, že žijete v pravěku, venku prší, v jeskyni zima a vy máte na starosti jednu jedinou věc a to hlídat, aby nezasnul oheň. Jenomže, počkej, na minutu usneš, plamen ti chcípne a musíš jít za rodinou s tím, že teplá večeře prostě nebude a že se musí počkat pár týdnů nebo měsíců, než do stromu v okolí znova práskne blesk, jo.
1: Že si budete muset dát jenom třeba chleba se šunkou nebo se sýrem.
0: Třeba, no jasně, pěkně syrový, jo. Proč se o tom bavím? Protože vědci v jihoafrické jeskyni zjistili, že pralidi využívali oheň už před neuvěřitelnými 1,8 miliony let, jo. Neuměli ho sice rozdělat, takže museli čekat, až tam někde do stepy práskne blesk a pak si ten plamen běželi ukořistit a doma v jeskyni ho složitě museli udržovat právě při životě, jo. 1,8 milionů let umíme používat oheň.
1: A stejně se vám někdy stane, že přijdete do restaurace, objednáte si steak medium rare a oni vám ho přepálej. Úplně vysušej. 2 miliony let se to učíme.
0: To je pravda. Pořád to nikdo neumí. Nicméně, taky mě napadlo, že třeba taková nejstarší jako věta lidské historie pravděpodobně zní něco ve stylu: tyhle, říkala jsem ti, abyste novin hlídal, teďka budeme půl roku žrát syrový mamuty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za výjezdem z Uherského Hradiště u Zlechova směrem na Brno. Se kvůli dopravnímu omezení vytvořila 1,5-kilometrová kolona s menším zdržením. Počítejte i v protisměru.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Ladíte úterní hitrádio, snídaní šampionů, pár minut po 6:45. Dobrý ránko, přejeme s vámi Michal a David. A otázka na vás, vařili jste někdy něco pod širákem? Co ty, Davide? Vařil jsi něco pod širákem?
1: Tak jestli se opíkání špekáčku říká, nebo dá říct vařit, tak ano.
0: Dobře, nemám to jinak, jenom ano, taky se mi teda opejkal, ale takhle, proč se o tom bavíme? My se soutěže na Hitrádiu zúčastnit úplně nemůžeme, ale vy, kdo ladíte, tak pokud máte nějakou historku na téma vaření pod širým nebem, tak díky terapii venkem s Hitrádiem a mega e-shopem outdoorového vybavení for camping můžete konkrétně tento týden vyhrát poukaz v hodnotě 7000 na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, a to stačí, když k nám na web na hitradio.cz napíšete váš příběh z vaření pod širákem, třeba jako napsala Marcela. Hezký den do Hitrádia. Ráda se podělím o náš příběh. Vyrazili jsme na výlet s tím, že si večer uvaříme tu nejlepší večeři pod širým nebem. Měli jsme maso naložené, zeleninu nakrájenou, koření nachystané, prostě všechno. Tedy skoro všechno. Když jsme rozdělali oheň, zjistili jsme, že grill zůstal opřený doma v garáži. Chvíli jsme na sebe jenom koukali a přemýšleli, jestli to vzdát. Nakonec jsme maso napíchli na klacky, brambory zahrabali do žavých uhlíků a z nouze vznikla ta nejlepší večeře, jakou se pamatuju. Ne proto, že byla dokonalá, ale protože nás donutila improvizovat. Od té doby už vím, že na vaření venku není nejdůležitější výbava, stačí oheň, dobrá parta a schopnost zasmát se tomu, když plán nevyjde. A právě tyhle neplánované chvíle mají vždycky tu nejlepší chuť. Zdraví Marcela. Tak.
1: My jsme si tady před chvílí říkali, že lidé už využívají oheň skoro 2 miliony let.
0: Ano.
1: Takže nějakou zkušenost s vařením venku máme.
0: Jako máme, ten oheň jako je jedna věc, ale druhá věc, když na to nemáš náčiní, tak jako moc toho neuvaříš. Tak děkujeme za příběh Marceli, a kdybyste se vy chtěli zapojit do soutěže o poukaz na nákup produktu značek Vark, Zulu, Moa a Hypon v hodnotě 7000 na forcamping.cz, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Tak Renku, ty nezáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
3: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
3: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
3: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Obří požár zničil halu s elektrokoloběžkami. V Čelákovicích u Prahy se zřítila hala o velikosti fotbalového hřiště. Předběžná škoda dosahuje 80 milionů korun. Hasiči budou požár likvidovat ještě během dneška a příčinu vzniku zatím vyšetřují. Kvůli rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Vedra ohrožují výrobu pravého parmezánu. Extrémní teploty v Itálii snižují dojivost krav až o 10% a farmářům výrazně zvyšují náklady. Musí nepřetržitě chladit stáje i sklady, kde sýr zraje. Parmezán se přitom smí vyrábět jen v několika provinciích na severu Itálie. Výrobci varují, že pokud budou vlny veder sílit, může to ohrozit množství i kvalitu jednoho z nejslavnějších sýrů světa. Čeští hasiči znovu vyrážejí pomáhat do zahraničí. Početný tým dnes odjíždí na měsíc do Řecka, kde bude připraven zasahovat u lesních požárů. Působit bude na Peloponéském poloostrově v oblasti s vysokým rizikem vzniku požárů. S sebou veze 10 vozidel. Česko už nyní pomáhá zašením požárů taky na jihu Francie. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Policisté se připravují na Masters of Rock. Na pořádek a bezpečnost během festivalu budou dohlížet desítky hlídek. Využijí čtyřkolky, psy a taky vrtulník. Hlídkovat budou i mezi stany, aby předešli krádežím. Policisté se na Vizovice a okolí zaměří výrazně už od středečního rána a pokračovat budou až do pondělního odpoledne. Počítejme s četnými dopravními kontrolami. Další dny nám na východ Moravy přinesou hodně slunce, ale občas taky bouřky. Dorazit můžou už dnes k večeru a hrozí při nich i silný déšť, kroupy a vítr. Dnešní maxima se dostanou na 28 až 31 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaně šampionů s Michalem
10: a Davidem. Krásné ránko.
11: Snídaně šampionů.
10: 7:02 s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin je ještě někde na dovolený. Ona vyrazila někam do Španělska, pokud se nepletu.
12: Je to tak, je na Kanárských ostrovech.
10: Na Kanárech, nicméně to nám krásně hraje do karet, protože dneska poznáme prvního finalistu na mistrovství světa ve fotbale. Francie hraje se Španělskem. A já se ptám, jakožto fotbalový neznaboch, kdo si myslí, že vyhraje, Davide?
12: Podle mě to bude hodně vyrovnaný zápas. Mm-hmm. A kdyby se spal na to, komu já fandím, tak to jsou Španělé.
10: Španělé, já si taky myslím, že to jsou Španělé, ať se v tom nevyznám moc. Nicméně hledal jsem tady, jak se řekne gol španělsky, tak to je klasický gol. A francouzsky, napadá ti, jak se řekne gol francouzsky?
12: Gole.
10: Je to bit.
12: Aha.
10: Bit. Jo? Takže doufejme, že dneska budeme volat teda jenom gol a žádný bit.
0: Hit Radio.

0: Tohle je nejnovější Ale Farben na Hit Rádiu, 9 minut po 7. Dobré ráno. Pokud jste aktivní na Instagramu, Facebooku a sledujete Marka Ztraceného, možná jste zaregistrovali video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl.
1: Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák.
2: V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrost, zažil celý dětství a teď jde dolů.
1: Tady v tom okně, prosím vás. Tam byla ložnice a piano, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně. A mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš. Takže s Bohem dome u zeleného stromu, s Bohem vzpomínky, s Bohem dětství a takové život.
0: No moc hezky tam vzpomínal na to, co všechno v něm zažil a vlastně, když jsem to video viděl, tak jsem se v tom taky poznal a řekl jsem si, že opravdu spousta z nás má takovej dům, který byl takovým tím bezpečným přístavem, domovem, nebo třeba místem, kam jsme jezdili k babičce, a pak se třeba musel prodat, nebo se třeba musel zbourat, nebo cokoliv. Ty máš něco takového, Davide, nějaký vzpomínky na speciální budovu?
3: Paradoxně u mě to je škola.
0: Pokaždé,
3: když se procházím kolem základky, tak strašně rád vzpomínám na to, co všechno jsme tam zažili.
0: Jo, tak teda, když procházím nebo projíždím okolo základky, tak na to vzpomínám úplně nerad a vždycky si vzpomenu na naši matikářku. Takže ty vzpomínky tam úplně nejsou, ale já třeba mám takovej, já jsem vyrostl u babičky, vlastně většinu svého života jsem strávil u babičky na východě Čech, u Dvora Králové, na Kuksu. A vlastně ten dům, co tam stojí, tak občas kolem mě jedu a už tam teďka občas parkuje nějaký jako auto, nějaký vozík, teďka tam byl nedávno, když jsem jel do zoologický do dvora s malou. A říkám si, tyjo, vlastně tady jsem opravdu prožil přes, já nevím, 20-25 let života. A teď už jako se tam nedostaneš. Hrozně rád bych se tam chtěl podívat, třeba jako jak to tam vypadá, co se tam jako stalo. A na druhou stranu si říkám, že možná bych se tam radši jako nechtěl podívat, aby ty vzpomínky, které člověk tam má nějak uložený, abych tam nepřišel a nezjistil jako ty, co jste mi tady s tím udělali s tím pokojíčkem, co?
3: Přesně tak, zůstanou jenom vzpomínky, no.
0: No tak schválně dejte nám vědět, jestli vy máte nějaké takové místo, třeba dům, který se právě třeba musel prodat nebo musel zbourat. A co se s ním stalo, jo? Chceme vaše vzpomínky. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu. My k vám posíláme další hity Elton John a Dua Lipa na Hit Rádiu Cold Heart v 7.11. Hezké ráno.

0: Jelen, Magdalena, Hit Radio, 8:15, krásný ránko, šampioni. Připomeneme, co jsme řešili. Marek Ztracený na svoje sítě přidal video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl, obří vzpomínky na místo, kde třeba složil song Ztrácíš. No a vzpomínali jsme i tady s Davidem. David má nostalgickou, když jde okolo jeho základky, je tak?
1: Je to tak.
0: A já vzpomínám na dům babičky, ve kterém jsem vyrostl. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějakou takovou vzpomínku na starý dům. Tak píše třeba Vašek: ahoj chlapci. Já jezdil každé prázdniny k babičce a dědovi na celé 2 měsíce. Domek s velikánskou zahradou bylo mé teritorium, kde jsem žil 2 měsíce pod stanem, prostě super prázdniny. Po smrti dědy babička domek prodala a dnes tam stojí neskutečně ošklivý dům, zahrada vykácená a samej hnusný beton. Vzpomínky ale mám stále v srdci.
1: Vzpomínky zůstanou.
0: Vzpomínky zůstanou. Další zpráva od Ivči: dobré ráno, šampioni. Zrovna jsem se vrátila z Dovči, navštívila jsem své rodné město a odvážila jsem se vejít do domu, kam jsem jezdila na prázdniny. Slečna byla moc ochotná a provedla mě po něm. Z domu se totiž stal luxusní hotel, takže kde jsme s tetou vařili, nyní uléhají hosté do postele, místo vrzajících schodů je prosklený výtah. Pocity smíšené, kouzlo prázdnin sice pryč, ale dům stále žije. Zdraví posluchačka Ivča. Tak tady na tom je fajn, že se tam v tom hotelu můžeš vlastně ubytovat a řekneš si, tak teďka tady jako ležím tady v té místnosti, kde jsme s babičkou třeba hráli nějaký jako hry nebo co.
1: Akorát za to musím platit.
0: Přesně. A možná bys mohla dostat nějakou slevu, jako Ivčo. Kdybys řekla, že opravdu teda si tam žila. Máme tady taky hlasovku od Tinky.
2: Ahoj, ahoj, nahrávám zkaz ohledně toho dětství, vzpomínek. Já jezdím kolem našeho baráku běžně, často je to kousek odtaď, kde bydlím. Rodiče se rozvedli a pak ten barák koupili starý lidi, hodně starý lidi, bezdětný a tak. Takže jednou jsem se tam i byla podívat, jednou nás tam pozvali. Pak už jsem je tam asi víckrát nezastihla, ale prostě když jsem v tom místě, tak se tam jdeme projít. Je mi to docela líto, jak tam zarůstá zahrada a že se tam nemůžu jít podívat. A tak nějak tajně i po skoro 20 letech doufám a říkám si, no tak až ty starý lidi jednou umřou, tak to třeba bude na prodej. No, prostě tak. Vzpomínky jsou někdy hodně silný, takže zdravím.
0: Zajímavý, teďka se podle mě ty staří lidé bojí, že jim někdo chce vyfouknout dům, jo. Takže jako taky mě to napadlo, že ten dům po babičce, co koupil někdo, že kdyby se třeba dal jako získat nějak zpátky, že by to nebylo vůbec špatný, no. Tak vzpomínky zůstanou, jak říkal David, my děkujeme za vaše vzpomínky, ale prostě někdy je potřeba dát starým věcem selaví. Jedny dveře se zavřou, několik dalších se otevře. To jsem slyšel někde na Instagramu u nějakého motivačního kouče, no hrozný. Khaled se laví za malou chvíli, taky Tom Grennan, no a samozřejmě taky soutěž Rychlá pětka. Nechoďte daleko od rádia, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
10: Coop. Všechno dobré.
11: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv. Ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, nás informujete o překážce v provozu. Na D1 na 362. kilometru směrem od Olomouce na Polsko bude u Krajnice probíhat údržba mostu.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz.

0: 7.32, ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Michal David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Neustálý příval špatných zpráv a nejistoty může výrazně zatěžovat naši psychiku. Odborníci proto radí vědomě posilovat psychickou odolnost a hledat způsoby, jak lépe zvládat stres. Tak třeba sledováním hororů. Vedra trápí i cyklisty na Tour de France. Závodníci se během etap ochlazují litry vody, ledem za dresem i speciálními chladícími vestami před startem. V extrémních vedrech, která místy atakují 40 stupňů, je správné ochlazování stejně důležité jako samotný trénink. Vlastní prostor doma může být důležitější, než se zdá. Mnoho mužů si proto vytváří takzvanou pánskou zónu, dílnu, pracovnu, herní kout nebo jen oblíbené křeslo. Takové místo jim pomáhá na chvíli vypnout, věnovat se svým zájmům a odpočinout si od každodenního tlaku.
0: Což se hledá blbě třeba v garzonce, že jo?
2: O 20 metrech.
0: Nicméně souhlasím s tím, že chlap potřebuje nějaký svoje místo, kde může opustit páru, tak za mě je to garáž. A vlastně v té garzonce napadá mě tak asi záchod, ten tam je, ne?
2: Jo,
0: a
2: může tam bývá.
0: Bývá to tam a můžeš tam pustit horor. No a je to komplet. Pojďme soutěžit.
2: A můžeš z toho záchodu taky napsat sem k nám do rychlé pětky.
0: Třeba, ano, i v tomhle případě, pokud jste na tomto místě, můžete napsat a můžete soutěžit o produkty Denatura, protože celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura na nákup přírodní kosmetiky, tak pokud byste ji chtěli vyhrát, napište nám. Chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: Boy, tohle je Avril 737, tohle je Hit Radio a tohle je soutěž Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura. To je přírodní kosmetika, která prochází dlouhým vývojem. No, pokud s produkty nebudete spokojeni, tak garantují taky 100% vrácení peněz, protože za kvalitou si stojí. No a na webu a sociálních sítích De Natura najdete nespočet inspirativních proměn. No a o tenhle poukaz si zasoutěží Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Musíme vysvětlit, proč Lukáš, proč tady je muž s námi ve vysílání o kosmetiku, hlavně pro ženy. Ty jsi napsal, že bys chtěl potěšit manželku kosmetikou. No tak my ti budeme držet moc palce, Lukáši, aby to vyšlo, jo?
2: Jo, díky.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Lukáši, je přírodní kosmetika automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že jo.
0: Tak ještě jednou, je automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Tak ještě naposled, ano nebo ne, není automaticky lepší.
2: Tak automaticky nemusí být lepší.
0: Dobře, protože důležité je komplexní složení produktu, do kterého patří například koncentrace aktivních látek nebo smysluplná formulace. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tvoří voda víc než 50% lidského těla, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, kterou v horkých dnech produkuje lidské tělo ke svému ochlazení? Ano. Pojďme na další otázku.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 10 z 10?
2: 1.
0: 1. A poslední, 5. otázka. V jaké zemi leží Paříž?
2: Francie.
0: Ano. Lukáši, je to tvoje. Zvládli jsme to i přesto, že zrovna letíš někde ve větrném tunelu.
2: Jasně, no, jsem v práci, no. Jako nikdy jsem nic nehrál, tak jsem úplně jako...
0: Je, ale Lukáši, dopadlo to, tak manželka bude mít radost. Myslíš, že poslouchá manželka, nebo jí to necháš jako překvápku, až jí strčíš ten voucher na 5000 do Natura?
2: Tam má dovolenou, tak ještě spínka, takže to bude překvapení určitě.
0: Hezký, hezký. No tak Lukáši, moc gratulujeme. Poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura posíláme. Pozdravuj ženu a zvládni to dneska v práci, jo?
2: Jo, moc děkuju, jste super.
0: Není zač, ty taky, měj se, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle je Hit Radio v 7.43. Samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem. Kdo třeba vyrážíte do práce, z práce nebo na dovču autem, tak vám se bude za malou chvíli hodit aktuální doprava. No a taky vlastně samozřejmě vítáme zpátky v Čechách vás, kdo jste se po celonoční jízdě vrátil třeba od moře, tak vítejte v České republice, ať zvládnete ten přechod do toho pracovního režimu na za malou chvíli další hity. Katy Perry, Hot and Cold, taky Nico Santos a já slíbená aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
6: Koupelny pro každého.
5: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
6: Koupelny pro každého.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte uzavírku na Novojčínsku. V Příboru Vyčínské ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. Na hit.

0: Radio, Nico Santos, 7.54, hezké úterní ráno. Co se teďka na sítích řeší, to jsou účesy. Možná otázka na vás, všimli jste si, že dnešní teenageři a mladí kluci vypadají, jako by je naklonovali? Všichni nosí ten stejný účes, jo? Nahoře trvalá jako květách a po stranách vyholenou, že Davide?
1: Účes, který se líbí hlavně zelenářům, no?
0: No, jakoby, přesně. Tak mi řekněte, jaký nejvíc šílený vlasový úlec jste v mládí nosili vy, abyste byli in. Tak kdybych zaspomínal já, tak za mých mladých let, a je to teda už sakra dávno, to byly nagelovaný vlasy do kohouta, jestli víš.
1: Jasně, za nás taky, tak my jsme v podstatě podobný ročník. Vepředu taková ofina do strany hodně nagelovaná a potom kohout nahoru.
0: Jasně, takže přemýšlím, máme tady taky naši sociální manažerku Sabinu. Jaký účes to bylo za tebe? Stačí, když nám to pošeptáš do ucha. Co to bylo?
1: Sabina je generace Z, takže jí se ty brokolice líbí.
0: Jo, počkej, líbí si ti ty brokolice?
2: Jak na kom?
1: Teď na všech vypadají úplně stejně, proboha.
0: Pane bože, takže dnešní kluci vypadají, že místo z barber shopu utekli ze zelenářství, ale vlastně říkám si, buďme za ty květáky rádi, protože pořád je to lepší za nás, za mě, než když jsme v 90. všichni vypadali, že nás doma stříhali podle hrnce. Pojďme na muziku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slavy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
1: tak Mironet,
2: klikni dvakrát!
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Franto, co jsi to zas koupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o investiční byty začíná slábnout. Kupující odrazují přísnější podmínky pro hypotéky i nižší výnosy z pronájmu. V Praze navíc nájmy přestaly růst a návratnost investice se pohybuje kolem 4%. Investoři proto častěji hledají levnější byty mimo hlavní město. V Česku je podle odhadů zhruba 250 000 investičních bytů. Evropu sužuje extrémní sucho. Nejhorší situace je ve Francii, kde vysychají pole, řeky i další vodní zdroje. Na řadě míst už úřady omezily používání vody jen na nejnutnější potřeby. Výrazný nedostatek vláhy ale trápí také Anglii, Španělsko, Itálii nebo Česko. Podle odborníků současné sucho zhoršují opakované vlny veder i nedostatek letních srážek. Umělá inteligence má stále vyšší ekologickou cenu. Microsoft, Amazon a Google za poslední rok zvýšily emise skleníkových plynů téměř o pětinu. Hlavním důvodem je rychlá výstavba datových center pro cloudové služby a umělou inteligenci. Dohromady tyto firmy vypustily tolik emisí jako zhruba třetina celé Francie. Přesto všechny tři společnosti dál tvrdí, že chtějí v příštích letech dosáhnout uhlíkové neutrality. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Vyšetřovatelé požáru budovy 34 prosí veřejnost o pomoc. Uvítají fotografie a videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, třeba kouř a plameny. Stojí taky o očitá svědectví lidí, kteří si v okolí všimli něčeho neobvyklého nebo mají informace, které by mohly s událostí souviset. Kontakty, kam se na hasiče obrátit, máme i na webu hitradiozlin.cz. Likvidace požáru potrvá ještě několik dní. Hasiče sutiny dál prolévají vodou. Dnešek bude na východě Moravy typicky letní. Slunce, teploty 28 až 31 a odpoledne se můžou místy objevit silné bouřky.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
12: Jsou 8:02, vy jste stále s úterním Hitrádiem, s vámi Michal Knejp a David Jož, dobré ráno.
13: Ahoj.
12: Účes květák ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv a hlasovek. My jsme se bavili o tom, že dnešní kluci vlaďáci vypadají díky účesu, díky stejnému účesu jako přes kopírák, jeden jako druhej. A co mě pobavilo, je tahle hlasovka.
14: Kluci, já mám taky jednoho takového květáčka doma. Na druhou stranu musím říct, že ono u těch chlapů, když si vezmete, že kolikrát někteří ti kluci ztrácí už vlasy ve 20 letech, ať si to užijou, ať mají čuprinu, ať mají klidně i brokolici na hlavě, ale když mají ty vlasy krásný, tak ať si to užijou. Mějte se krásně, ahoj.
12: To je ono, tak se ptám, Davide, bylo ze mě slyšet, že za mě mluvila tak trochu závist? Tak nebo jinak, je to na mých koutech vidět, že za mě mluví závist?
0: Hit Radio Zlín.

0: Run, run, run. Celeste Buckingham. 8 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio. Úterní snídaní šampionů a lidi, ruku na srdce. Kolik stojí vaše lidská důstojnost, co? Máme tady zprávu, jeden borec se teďka stal legendou internetu, protože během vykonávání potřeby na kanálu mu tam spadly klíče a doklady.
1: Ajajaj.
0: Aj, pokoušel se to vytáhnout, jenomže on to pokračoval, on se v tom kanále zaseknul hlavou a ramenem a nebylo cesty zpět. Fertik, zaseknuto, takže policie, hasiči, klasika, vyprošťovačka. Jo, a tak mě napadlo, jestli se vám někdy stalo, že vám někdy něco někam zapadlo, nebo že jste se někde takhle zasekli a potřebovali jste pomoc. Co na to, David?
1: Já na to říkám, že jsem zvědavej, co naši posluchači napíšou.
0: Dobře, já teda, jestli můžu takové přiznání, to bude velký přiznání z mý strany, jo. Já teda doufám, že neposlouchají sousedi, protože víte, jak je taková ta škvíra ve výtahu, když se odevřou dveře a je tam škvíra dolů.
1: Taková ta přesně na to, aby ti tam něco zapadlo.
0: Telefon nebo cokoliv, no tak my tam máme na tom výtahu takový magnetky, který dáš před to čidlo, aby se nezavřely dveře. A ty magnetky, oni tam tak jako držej a já už tam hodil 3 omylem, jo, a vždycky si říkám, ty doufám, že na to nepřijdu. A vždycky se tam ta magnetka objeví, tak si říkám, jak vypadá asi lednice těch sousedů, který tam ty magnetky pořád jako dodává, jo. Možná jim tu lednici jako zhezčuju, protože říkám, já už 3 magnetky tam spadly. Nebo třeba, co je echt šílenost, tak je v autě mezera mezi sedačkou a středovým tunelem. No, na tom se asi shodneme, protože tahle díra, co schvátí, už nikdy nenavrátí. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějakou takovouhle bizarní historku, jestli vám někdy někam něco spadlo, jestli se vám to podařilo vytáhnout, anebo jestli jste se třeba někdy někde zasekli. To nás zajímá, pojďte nás pobavit. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777. A nebo nám to napište klasicky jako zprávu, jak jste zvyklí. Teď vám letí další muzika, France, If I Were Sorry, taky Linkin Park, Up From The Bottom.

0: po čtvrt na devět.
1: Ladíte Hit Radio. Dobré ráno, měli jsme tady příběh chlápka, který si chtěl ulevit nad kanálem, ale bohužel mu tam spadly klíče a doklady. No a dostali jsme se k tomu, do jakých bizarních situací jste se dostali vy, jestli vám někdy někam něco spadlo, nebo jestli jste se někde zasekli a... Stalo se to, co jsem čekal. Přišlo od vás spousta zpráv. My se tady nad tím s Davidem bavíme, tak pojďme na tu první, třeba od Zuzky. Zdravím. Tak mně se stalo přesně to, jak mluvíte o výtahu. Klíče od domu byly mi jako osmileté konečně svěřeny, klíče od bytu, a tohle se stalo. Spadly do té škvíry mezi výtahem a podlažím a byla obrovská hrůza jít domů a říct to. Jasně. Další zpráva. Zdravím. Jednou jsem se zasekla na dětském hřišti v pérové houpačce. Po 10 minutách se mi podařilo vyprostit. Největší srandu z toho měla vnoučata. Moc se jim to líbilo. Dobro si to představit. Taky tady máme hlasovku od Tomáše.
2: Ahoj, já když jsem se stěhoval do Ústí nad Labem, kdysi, před 20 lety asi, tak jsme se šli podívat na byt k jedný paní. No a co se nestalo, sex se s náma prostě výtah. Jenomže nejhorší na tom bylo, že paní majitelka byla klaustrofobička. A museli jsme tam čekat asi hodinu a půl a už začala vyšilovat. Takže jsme ji tam s manželem jejím vlastně uklidňovali, snažili jsme se jí udržet, nakonec tam vlastně dřív než hasiči, tak dorazil tam pán od výtahu, tak to vlastně nějak otevřel dveře ze spoda i ze zhora, takže jsme to vlastně prolezli a všechno vlastně jakoby dopadlo v klidu, akorát paní se ještě půl hodiny potom klepala a ptala se mě, jestli chci ještě vidět vůbec ten sklep, tam jsme původně vlastně jeli se podívat. A já když viděl, jak je rozklepaná, tady to říkám, že ne, že stačí, když mi dá jenom klíče a že já si to tam pak omrknu.
1: Máte sklep? Mohla bych ho vidět. Další zpráva. Ahoj, jednou jsem byla na hřišti s vnučkou. Jedna velmi korpulentní maminka se rozhodla sjet z kluzavku se svojí dcerou. Nahoře se sotva zasoukala a dole zůstala zaseklá s vytaženým tričkem a bez podprdy.
3: Tolik tématu, když se někde něco zasekne.
1: Tahali ji i s dcerou a několika lidmi, podobně jako v pohádce o řepě. Smích nám nedával moc sílu, ale nakonec to zvládli. Tak to je geniální, to je geniální. Taky píše Petr, čau kluci, já jsem odjížděl z domu autem a přítelkyně chtěla ještě, abych vyhodil pytel z odpadky. Tak jsem přišel ke kontejneru, hodil tam pytel, jenže jsem v té samé ruce držel i klíče od auta, takže tam letěli taky. No, musel jsem tam pro ně vlíst, nic moc, čau Petr. A to je za mě přesně ten důvod, proč by chlapi neměli chodit s odpadkama, jo. Ten důvod, proč i když nám strčíte pytel s odpadky do prostřed dveří, tak že ho prostě překročíme, jo. Bezpečnostní důvody.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For Camping. Venku je nám krásně.
0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
14: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
15: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 mezi 367 a 368 kilometrem. Směrem od Olomouce na Polsko bude v pravém pruhu probíhat údržba protihlukové stěny.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.
4: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, say the

0: Coldplay na Hit Radio v 8.31. Hezké ráno, s vámi Michal a David. A David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po zesnulém senátorovi Grahamovi usedne do amerického senátu jeho sestra Darlene Grahamová Nordoneová. Dokončí bratrův mandát za stát Jižní Karolína, který vyprší na začátku příštího roku. O jejím jmenování rozhodl tamní guvernér. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně. Důležité nejsou velké romantické gesto ani dlouhé společné večery, ale pravidelná pozornost a opravdový zájem. Právě drobné každodenní zvyky často rozhodují o tom, zda se partneři zbližují nebo míjejí.
0: Já si myslím, že jsi tu zprávu měl ukončit úplně na začátku, jak jsi řekl, že na společný náspěch to bylo.
2: Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně.
0: Tak hotovo. Nechci tě trápit, Black Milk na Hit Radio, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Davidem. No a srdcovky si můžete užít po 12. jejich 5 plus 1 vaše. Tak pojďme na to, Black Milk, nechci tě trápit, hezké ráno. Nechci tě trápit.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší úterní ráno. Imagine Dragons, 8 minut po půl deváté. Schválně taky si občas stěžujete na lidi, který musíte ráno brát autem do práce? Tak pozor, lidi, ač se chovají všelijak, jsou v pohodě. Máme tady ale řidičku, která rozhodně trumfla nás všechny. Možná jste o tomhle slyšeli, je to příběh pár týdnů zpátky. Mě to teda minulo, dostal jsem se k tomu, až teď pobavilo mě to. Řidička při cestě do práce trefila jelena, tak ho naložila do auta, přijela do práce, odešla, jelen zůstal v autě, no a on se tam probral, jo, takže pro lidi za okny v kanclu asi neuvěřitelná podívaná, nicméně já to docela chápu, protože takhle, když spěcháte na devítku do práce, tak když šéfovi řeknete, že jdete pozdě, protože sepisujete protokol o srážce se zvěří, tak vám asi věřit nebude, jo, ale když mu toho jelena dovezete ukázat přímo pod okno, tak máte splněno. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Další parádní muzika pro vás za malou chvíli a těšit se můžete i na Abu Max Sweet But Psycho, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC@cepkov.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
6: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
7: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách,

A tohle je taky úterní Hit Radio snídaní šampionů v 8.50. Dovolená s dětmi? Je to vůbec dovolená? Takhle, jestli máte taky ten pocit, že se po dovolené s vašimi potomky nevracíte od počatí, ale spíš byste potřebovali ještě pobyt v lázních, tak věda tohle zkoumala a pozor, přišlo se na to, že po takové dovolené potřebujeme 2,5 dne klidu na zotavení. Jako výzkum fajn, ale detail, kde sakra máme vzít ty dny volna navíc, jo? Když jen co se vrátíme od moře, musíme valit do práce, že? Takhle, dovedete si představit, že byste po dovolený přišli za šéfem a řekli, že potřebujete další 2-3 dny volna, abyste mohli vůbec začít pracovat? Schválně, co by vám na to řekl? Tohle by vám na to řekl, jo? No, chápu, naprosto tomu rozumím. Tak vydržte, kamarádi, do začátku školního roku zbývá už jenom 7 týdnů. To uteče jako voda, nebo jako vaše poslední nervový buňky.

0: Díky za společný ráno, já se s vámi jdu rozloučit. Dávejte na sebe pozor. Od rosniček máme na dnešek slíbený nějaký harakery, vedra, kroupy, bouřky, tak ať se vám ideálně tenhle meteorologický hattrick vyhne.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Mějte se fantasticky, já jsem Michal a slyšíme se zítra v 6.00, startuje snídaně šampionů.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, počítejte s omezeními, hlavně ve Zlíně. Já vám řeknu, jak jsem se sem dostával, jo, hodinu a půl z Uherského Brodu, šílenost, ve Zlíně je to zasekané mezi Zlínem a Malenovicemi, tak tady je to úplně třeba 30 minut, prostě popojíždíte v koloně. Taky máme uzavřené centrum Zlína, protože se tady ještě stále řeší požár budovy 34. takže Vavřečková a taky 70. a 20. ulice ve Zlíně. Počítejte s omezeními a vaše dopravní info volejte na 601 13 13
1: 05. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Davidovi. Dobrá práce, Davide!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Poslanci v dnešním úvodním kole posoudí vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Podle ní bude na dálnice směřovat méně peněz od uživatelů, ale více zdaní nás všech. Ve Zlíně se povedlo obnovit provoz všech hlavních turistických cílů, které byly zavřené kvůli rozsáhlému požáru v někdejším baťovském továrním areálu. Návštěvníci opět mohou navštívit Baťův mrakodrap, včetně pojízdné kanceláře, památník Tomáše Bati, Baťův institut, včetně muzea jihovýchodní Moravy. Většina rodičů myslí na zadní vrátka svých dětí. Peníze jim pravidelně každý měsíc odkládá skoro 60% dotázaných, jak ukázal průzkum. Asi 30% rodičů pak spoří nepravidelně. Většina lidí uvádí, že dětem spoří hlavně na bydlení nebo na vzdělání.
1: Fotbalový servis.
11: Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země gálského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu.
0: Dneska svítí sluníčko, už je od brzkých ranních hodin a mají se nám ale objevit nakonec mraky, protože se na nás ženou bouřky ze západu, tak při těch vyšších teplotách, které mají se pohybovat kolem 31 stupňů, se může stát právě, že přijde nějaká ta přehánka anebo velmi silná bouřka k večeru. Tak uvidíme, hlavně, ať vás to nikam neodfoukne.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hezké dopoledne vám přeje Filip Bartek, no a co pro vás mám za muziku? Dasha Austin, takhle na začátek.

Hezké energické a zvesela na Hydrádiu Zlín Train a Drive-by. Nám doznělo 9 hodin a 11 minut. Doufám, že jste se podívali na hodinky a seřídili si ten čas, jestli ho máte správně. Kolikrát už jsme slyšeli o tom, že se nebude střídat čas, přátelé. Ale Ministerstvo práce a sociálních věcí teďka podalo návrh na střídání letního a zimního času mezi lety 2027 až 2031. Unie už dávno, podle mě jako to je fakt spousty roků, chtěla změnit právě to, že se to nebude prostě dělat. Chtěla to zrušit ty změny času, ale státy se mezi sebou nedovedou dohodnout, že který ten čas je správný. Přitom se ví, že to ten přirozený je ten zimní prostě, že jo. A řeší se to tady pořád roky dokola, jako ano, v létě nám vyhovuje, že je díl světlo, že jo, na ty grilovačky a posedávání venku nějakého chlazeného nápoje, to ano, to by nám šlo, ale tak když bude tma, tak tam stejně budeme sedět, že jo.

0: My se umíme trefit každému do vkusu. I need your love. Posloucháte Hit Radio Zlín. Kdyby po vás práci chtěli nějaké statistiky, jak moc byste museli být přesní? Jakože, kdyby vám třeba šéf zadal, vypracujte tuto tabulku a chci přesně, jak tady bude, tak musíte to zvládnout, jo? Český hydrometeorologický ústav teďka vydal výstrahu na vysoký stupeň nebezpečí před bouřkami. A víte, jak to udělali? Jednoduše zaklikli úplně celou Českou republiku. Zase na druhou stranu si říkám, už to není takové to mlžení, jak jako... tady bude přeháňka, tady bude bouřka. Oni prostě přiznali, že to může být kdykoliv a kdekoliv. Během dnešního dne. Tak s tím máme počítat. S tím ale taky počítat, to je skvělá muzika. My vás o ní neošidíme, ať už budou bouřky nebo nebudou. Ray Dalton za chvíli, anebo Pink. To je hudba, na kterou se vyplatí si počkat.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
1: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoptrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
8: Včelně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Sympatická Pink na Hit Radio Zine, Just Give Me a Reason, to je muzika, která nám dohrává 9:30. A my si dáme další blondětou kočku a dokonce kámošku právě Pink. Čeká nás totiž Christina Aguilera. Já jsem se díval, já vím, že se to jako nemá řešit, ale díval jsem se, kdo je mladší, jo? Tak je to právě tahleta. 45 let. Letos bude mít 46. Christina Aguilera pro vás.

0: To je jako když se napijete kávy a ještě pálí. Ajajaj, Pitbull na Hydrádiu Zlín. Hezké dopoledne všem, kamarádi, co byste si koupili, kdybych vám teďka jenom tak dal možnost něco si koupit za 640 milionů korun. Jen si to představte. Já jsem tak trošičku pátral, abychom měli bližší, aspoň trošičku jako nápady, tak mohly by to být třeba 4 letenky do vesmíru. Soukromý tryskáč by se dal koupit za 640 milionů korun a bylo by to asi kolem, když to jako zaokrouhlíme, kolem stovky rodinných baráků, třeba 50 hasičských cisteren, ale třeba i taky jako 8 milionů litrů piva a nechci počítat ani kolik by to bylo trnkových sadů, jo. Ale někdo si za 640 milionů korun nejspíš koupí T-Rexe. Slyšíte dobře? Kostra Tyrannosaura teďka jde do aukce a měla by to být nejvyšší prej částka, jaká kdy padla za kostru nějakého dinosaura. No tak někdo investuje do akcí, někdo do zlata, někdo si za cenu 4 letů vesmíru koupí prostě dinosaura. No tak každý máme nějaký jiný spořící účet, že jo? Krištof, teď hned muzika, na kterou se určitě vyplatí počkat, protože to je ta, která právě na úterní dopoledne dodá tu správnou energii. A další pecky pro vás. Hydrádia Zlín, my hrajeme jenom hity.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
10: Coop. Všechno dobré.
11: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar... z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a z mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Green Day na Hydrádiu Zlín, minutu před desátou a o zbraních vlastně to bude i ve zprávách. Anonym totiž vyklidil hlavní vlakové nádraží v Praze. Více informací má Bára Purkartová ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, prosím vás, co děláte ve Valmezu? Tady se dějou hrozné věci, na ulici Hřbitovní se válí pneumatika, máme si dát pozor na tohleto nebezpečí a pokud byste jeli přes ulici Rožnovská, tak u pumpy máme ťukanec dvou aut, vyšetřuje to policie. Vaše dopravní info volejte na 600 1 13 13 05.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Máme 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Premiér Andrej Babiš na pondělním jednání takzvané koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Tu stávající považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Anonym dnes ráno vyklidil hlavní vlakové nádraží v Praze. Uvedl, že je v budově uložená bomba. Provoz vlaků se proto dočasně zastavil a omezený je také provoz metra. Stanicí hlavní nádraží soupravy pouze projíždějí. Jak uvedla policie, na místo míří pyrotechnik. Řidiče na Vsetínsku čekají od středy do pátku komplikace. Proběhnou opravy na hlavním tahu u Bystřičky, v úseku, kudy denně projede až 13 000 vozidel. Jde o hlavní tah, který vede z Opavy přes Nový Jičín, Vsetín a dál na hranice se Slovenskem. Projíždět se bude jen Kyvadlově, takže se čekají kolony. A závěrem ještě Tour de France, která dnes pokračuje 10. etapou. Na trase dlouhé skoro 170 kilometrů ve francouzském Středohoří závodníky čeká celkem 7 horských prémií. Ve žlutém trikotu zahájí druhý týden obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Nejlepší z Čechů Matias Vacek je na 24. pozici.
0: Teploty ve Zlínském kraji měříme v průměru na 25 stupních Celsia. Svítí nám sluníčko, ale máme počítat s tím, že se během dne objeví mraky a mohou přijít také bouřky. Místy i velmi silné, na to je vydána také výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Pozor na teploty, ty budou taky vyšší. Na koupačku ještě před těmi bouřkami 31 stupňů dnešní maxima.
7: Hit Radio Zlín.
0: Abychom si užívali toho letního dne, tak mám skvělou muziku. Miraj, je třeba utéct sem tam někdy z města. Cesta z města pro vás.

takový krásný hlas, který zní jako zvon. A kdyby zvoněny zvonky, kolik je hodin, tak je to 10.12. Vy posloucháte Hit Radio Zlín. Víte, jak poznáte, že jsou lidi ještě relativně v pořádku, že při sobě drží a když se něco stane hrozného, tak to nikomu není víceméně jedno. Když třeba přijde to, co se stalo ve Zlíně, ve Světovském areálu minulý týden, takovou vlnu solidarity, jakou lidé ukazují, nikdo z majitelů zasažených firm vážně nečekal. Třeba nadaci Tomáše Bati na Baťovské knihy se vybralo už přes 500 000 korun, aby mohli začít prostě prodávat zase. U Vasek lidi nakupují poukazy na prodejny Alpene, prochodí víc lidí než normálně. Je to krásné. Je krásné fakt vidět, že za stěnami toho Facebooku je úplně normální svět.

0: Happy Birthday a Flipside na Hitrádiu Zlín. My máme 10 hodin a 22 minut a možná v tomhletom období mají narozeniny nějací raci. Ne, možná, ale určitě. Myslím, že věděli jste, že existují horoskopy na letní dny, že třeba jako tento den nemáte pít studené. To je masakr, normálně. Takhle už to jde transformovat, to je krásné, jak se ten svět mění v průběhu času. Já vám přeji všechno nejlepší, pokud zrovna teď máte narozeniny, klidně se ozvěte, jestli vám ještě někdo prostřednictvím éteru Hitrádia Zlín nepopřál, napište na náš WhatsApp 601 13 1305, udělejte si sami radost a já vám zatím posílám muziku Lady Gaga a Abrakadabra.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Kam na tři sestry? No přece do Hulína! V sobotu 25. července to pořádně ohulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Představte si, že už to bude příští pondělí, 9 let, což mezi námi není Chester Bennington, zpěvák Linkin Park, který právě teď dozněl na Hitrádiu Zlín. No a taky už nějakou dobu jenom vzpomínáme na legendu, která se jmenovala Bob Marley. Sun is shining, vyloženě letní atmosféra pro vás. Posloucháte Hitrádiu Zlín.

0: Jo, kdo ví, jak dlouho ještě tenhle ten text bude tak aktuální. Cizí zeď, One Man Show Foundation na Hitrádiu Zlín. Máme 5 minut před 10:45. Kdybyste si chtěli zaspívat z plna hrdla veselé písničky, tak vás zvu na odpolední show. Tam se sice nebude zpívat, ale bude se tam soutěžit o to, abyste si vy zaspívat mohli. Jestli nás pravidelně posloucháte, tak znáte Hlavou proti Zlínu. Dostanete 3 otázky. Jedna se týká regionu, další je zaměřená na hudbu a potom taková jako doplňující otázka pro vás, jací jste pohodáři. No a vy, pokud byste jako nevěděli, tak ještě můžete požádat Čárku na telefonu, která samozřejmě poradí. Radí, abyste to dali dohromady, anebo taky možná prej ne. O co se tento týden hraje, tak to je zajímavé, jsou to lístky na Krhut a Kozub v Lutkovicích, kteří zahrají v rámci festivalu Pod Přehradou, konkrétně v sobotu 18.7. od 10 hodin a právě pro vás máme lupeny na tenhle ten koncert a to tak, že prostě budete poslouchat odpolední show. Tak držím palce, ať zrovna vám vyjde to se dovolat do show s Pavlem a Šárkou a potom si budete moci dát tu skvělou muziku už tuhle tu sobotu. Má být hezky, tak si myslím, že i festiák vyjde. Co ale už za chvilinku čeká vás a u čeho byste si mohli pobrukovat, tak to jsou další skvělé pecky. Save Me, tedy Morandi a nebo Liam Payne a For You.
1: Hit Radio. Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival Pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Hasiči stále likvidují požár rozsáhlý, který byl v areálu Svitu. Více Bára Purkartová ve zprávách a teď už na cesty. Lepší dopravní servis na východě Moravy, 2 minuty před 11. řeší policie nehodu mezi obcemi Kladeruby a Branky. Tady je ťukanec 2 aut a počítejte s omezením. Kdybyste jeli mezi Zlínem a Malenovicemi, centrem Zlína a Malenovicemi, tak tady je to hodně zasekané. A podobná situace je také kvůli opravě silnice před Luhačovicemi ve směru od Biskupic, tak tady jezdí se jenom jedním jízdním pruhem.

0: Havlově, teď už to změnili, jezdí se pruhem druhým, předtím se jezdilo tím pravým, teď se jezdí zase naopak levým. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
7: Koupelny Jas.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
7: Koupelny pro každého.
8: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
7: Koupelny pro každého.
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Ceny pohonných hmot nejspíš prudce vzrostou. Myslí si to analytici, podle kterých dojde ke zdražení nafty a benzínu na začátku příštího týdne. Na konci toho stávajícího totiž stát přestane určovat nejvyšší ceny paliv, které tak podle odborníků půjdou nahoru. Doprava v centru Prahy kolabuje. Jak už od nás víte, anonym dnes ráno oznámil uložení bomby na hlavním vlakovém nádraží. Dočasně se zavřela i stejnojmenná stanice metra a policie uzavřela i okolní část magistrály. Dočasně se také zastavil provoz vlaků, které tak budou nabírat zpoždění. Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila, nadále prolévají vodou. Příčina požáru zatím zůstává v šetření, což může trvat i několik měsíců. Známá zatím není ani výše škody. Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky. Po výhře 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lili Tagerovou.
0: Zatímco dopoledne si užíváme sluníčka, odpoledne už by se měla objevit kupovitá oblačnost, která může vytvořit lokální přehánky, bouřky a místy mohou být dokonce i velmi silné. Dnešní maxima máme měřit na 31 stupních, na Valašsku tam se trošičku ochladíte. 27.
10: Hit Radio Zlín.
0: A taky vás spláchneme muzikou a že je jí hodně. Coldplay, taky Mandraže, Neil Diamond, prostě skvělé hity.

To jsou vzpomínky, co? První randíčka, nebo dokonce i rozchod, ale hlavně první polibek, první taneček. A jo, tohle dovedou jenom hity, největší hity, i v úterý dopoledne. Hit Rádia Zlín, Mandraž a jejich motýly. Mě by zajímalo, kolik řidičů teďka ladí Hit Rádio Zlín ve fáby. To se zvedla pozornost, co? Představte si, v německém tisku vyšlo, že koncern Volkswagen se rozhodl fáby přestat vyrábět. Slyšíte dobře? Od září 99, kdy se poprvé fábka představila na autosalonu ve Frankfurtu, se českými silnicemi prohání přes 1 200 000 aut téhleté modelové řady. A teďka by touhletou generací mělo jít všechno z výrobního plánu. Fabia, rozumíte tomu? Auto, ve kterém se generace učili řídit, celé generace. Vozili se v tom děti na tábory. Jeda kolikrát otočila fábka Chorvatsko. Zazrala jako pokud máte od jedné klíčky, tak za chvilinku by to mohl být i třeba celý veterán.

0: Silný kousek JC Stewart a Scars na Hydrádiu Zín. Za 7 minut bude 11:30, možná teď utíkáte třeba na meníčko, já jenom řeknu, abyste se dívali na správný den. Je úterý. A přemýšleli jste někdy vlastně nad úterým? Ono, pondělí to je den, který moc lidi nemají rádi, že jo? Pátek zase jako všichni milujou, konečně pátek, středa, tam už si jako říkáte, ty jo, mám polovinu pracovního týdne, ale úterý. Jak k tomu takové jako úterý prostě přijde? No ale všimli jste si určitě i toho, že Hydrádio Zlín vytech nepolevuje. Nám je úplně jedno, co je za den v týdnu. My vám přinášíme to nejlepší, co v playlistu máme. No totiž i z úterý se klidně může stát nejlepší den v týdnu. A snad k tomu pomůže i muzika, kterou jsme pro vás připravili. Za chvilinku Mika a Taylor Swift.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz. Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
12: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Už se jí může říkat vajvka. Taylor Swift na Hydrádiu Zlín. Já jsem hledal, jestli se nám přejmenuje na Taylor Telts, ale prej jenom v soukromém životě, takže papíry a smlouvy a různě, ale pro fandy to bude pořád Taylor Swift. V tomhle já třeba žeru Terezu Ramba. To je fakt jako, ta je ženská.

0: Tohle člověk prostě miluje. Joe and the Beginning na Hit Radio Zlín. Jsem si říkal, proč si nechal takovéhle jméno, ono je vlastně srandovní, když se to píše D-J-O a čte se to vlastně jako Joe, tak vlastně mu to tam zůstalo, jenom prostě chtěl, aby jej všichni nespojovali právě s tou hereckou kariérou, je tohleto Joe Keery se Stranger Things, což samozřejmě si myslím, že vy dost dobře víte. No ale od filmu teďka zase k nám do českých luhů a hájů a hlavně k regálům obchodních center. Víte, kolik stojí výrobní cena mléka? Já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, dokud teda některé řetězce se teďka nezačaly jako mlátit s cenou, kde se přiblížili na cenovku za litr mléka kolem 7 korun. Taková je teďka akce v obchodech na mléko, všichni začínají panikařit, všichni kolem vás proto mají ty nákupní košíky plné krabic mlékem. No a když se na to podíváme, tak právě jenom ta krabička na to trvanlivé mléko prej stojí 2,50. A to mléko má výkupní cenu 10 korun. Takže normální cena by měla být někde na nějakých 12,50 plus, že jo, nějaká ta marže a tak dále. Ale dokážou to prodávat, vidíte to, i za 7. Kdyby to tak bylo s naftou a benzínem, že to by se nám jezdilo na těch cestách. Když už pojedete na oběd, takhle 2 minuty před 11:45, tak já pro vás mám skvělou muziku. Mám přichystané třeba Sebastian a jich Rub a Líc.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Hotovo?
7: Hotovo!
6: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
8: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Davidovi. Dobrá práce, Davide!
9: Rudolf Lešení CZ.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
14: A to už je jako desátýho. No, tak mi počkej, kámo, ne?
7: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
15: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
16: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje uzavírka ve Svitu kvůli požáru. Dvě auta se srazila ve Slavičíně u odbočky k Tesku na Hrádecké a další srážka dvou aut se došetřuje na Valašsku za obcí Kladoruby u odbočky na Choryni. Na obou místech se kolem toho dá projet. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177.

0: www.gerhard.cz. Naše desky si nesou víc než tichou vzpomínku.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
2: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: Franto, což to zas koupil?
4: Zavařovací hrnec!
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák!
0: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Výstraha před silnými bouřkami hrozí až do půlnoci na celém území Česka. Silné bouřky budou doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Ve východní polovině Česka se mohou bouřky objevit i zítra. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí a paddleboardů. Počet nehod zatím ale zůstává nízký. Státní plavební správa, zejména teď v létě, připomíná základní pravidla bezpečnosti. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
7: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a vodních stavů.
6: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Čerstvý baby špenát z Kauflandu dosahoval 50x více pesticidů, než je stanovený limit. Zjistila to státní zemědělská potravinářská inspekce. Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Vzorek odebrali v prodejně ve Vyškově. Teď ještě pohled k nám.
8: Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v bývalém Světu ve Zlíně. Vodou z dřevnice dál prolévají sutiny. Na místě zůstává 6 jednotek. Teplota v Troskách je stále vysoká. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle nich může i několik měsíců. Známá zatím není ani způsobená škoda.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: V nejbližších hodinách čekejme na východě Moravy dál většinou slunce a až 31 stupňů. K večeru se ale místy zatáhne a hrozí silné bouřky. Objevit se můžou i během noci.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné úterní poledne s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte úsměv na rtech, je tu čas oběda a hlavně čas srdcovek. I dnes to máme nabité. Dámy a pánové, Karel Gott, Culture Beat, Alanis Morissette nebo Milo. Prostě velká polední party a startujeme spolu v roce 99.
0: Hit Radio Zlín.
1: Jeho Mambo number 5 známe všichni. A tenhle song, kde mluví o tom, že má přítelkyně po celém světě, doufám taky I Got a Girl, první dnešní srdcovka.

0: A friend everywhere.
1: Lou Bega právě teď v éteru Hit Radio.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Takhle k obědu, dobrý rytmus. Co? Malinko, ale jenom malinko zvolníme. Nebojte, a taky se posuneme blíž do současnosti. Konkrétně 10 let zpátky. A ano, až to uslyšíte, řeknete si, to není možné, že už je mu 10 let. Je. Dámy a pánové, další dnešní srdcovka nás přesouvá do roku 2016. Milo a taky Howlin' at the Moon. Tak si to už.

0: Tahle Kanaďanka prostě neumí udělat špatný song. Alanis Morissette a song z roku 1995, Hand in my pocket.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, dámy a pánové, prostě některý lidi jsou talentovaní a neupřete jim to, jo. Mimochodem, tenhle song měl být použit třeba jako ústřední znělka v seriálu Do snů v svět. Možná jste kdysi taky sledovali, ale nakonec to neklaplo a rozhodla to tak právě sama Alanis Morissette. A to je to kouzlo, že samozřejmě máte na výběr. My se teď přesouváme dál. Culture Beat, německá záležitost, to asi všichni znáte. A konkrétně rok 93. Myslím, že tenhle song, no asi jste na něj párkrát tancovali. A je dost možný, že se to stane i teď. Tenhle song vás totiž nenechá úplně v klidu. Mr. Rain, Culture Beat, další dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: co? Karel Gott jako James Bond. Song z roku 2002. Mimochodem není náhoda, že byl dneska v srdcovkách, protože Karel Gott by dneska oslavil 87. narozeniny. Takže mu tam nahoru přejeme všechno nejlepší. No a tady na zem budeme taky přát. Ale ještě předtím, důležitá věc. To jsou skoro všechny srdcovky. A vy víte, co to znamená. Ještě je čas na tu vaší. Takže pište teď na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A hlavně proč? Jestli je to song, který vás prostě jenom vždycky někam přenese, na chvilku vám pomůže utéct od té kruté reality, nebo vám jenom tak zvedne náladu. Schválně. Napište 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme za chvilku. No a do té doby třeba Imagine Dragons. A mimochodem Dan Reynolds, frontman Imagine Dragons, ten strašně sexy pánek si vždycky slíká na koncertech, tak ten dneska slaví 39. Takže Danovi taky všechno nejlepší a Imagine Dragons už za chvíli.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
10: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouř z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Cyril a Stumblinin, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na vaši srdcovku. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo? Ale budem spolu celý týden, nebojte, to zvládnem odbavit. Každopádně dnešní srdcovku jsem vybrala od Michala. Ten píše, moje srdcovka, Gala a Freed from Desire. Je to návrat do puberty a vzpomínka na pařby a první zlomená srdce. Na tuhle pecku jsem zbalil svůj první holku. Od té doby už má svoje místo jistý. Tyjo, vzpomenete si na svoji úplně první? Nebo svýho úplně prvního? To je hezký. Tak jo, takže Michale. Doufám, že tohle nejen tebe vrátí zpátky do puberty a za některýma těma průšvihama Freed from Desire a Gala jako poslední dnešní srdcovka.

0: so nice.
1: Miles Smith a Nice to meet you, posloucháte Hit Radio. A podle všeho nás čeká poměrně vtipný úterý, prosím vás, jo. Máme 3 stupňový strach, což nebývá úplně častý. Každopádně teploty kolem 35, dobrý, jo. K tomu vítr až 90 km v hodině, což už je foukání, a k tomu taky prudké bouře a krupobytí. Jo, takže v podstatě je to super v tom, že vy si můžete vybrat katastrofu, která je vám nejblíž, nebo která vám přijde nejzábavnější, jo. Tak hlavně se na to, prosím vás, vhodně oblečte, to znamená na hlavu ideálně kšiltovku proti sluníčku, jo, přes sebe nějakou pláštěnku proti dešti a do kabelky pár cihel, aby vás to neodfouklo. Soundtrack ten k tomu máme, za chvíli Kate a John, Eva Farná nebo Kelly Clarkson.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: NC-cepkov.cz.
4: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
8: Koupelny pro každého.
7: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích.
8: Koupelny pro každého.
9: Kop. Všechno dobré.
10: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No to boj a Sam Smith s námi Féteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Axwell a Ingrosso nebo Ray je teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kvůli modernizaci nefungují semafory v Otrokovicích na křižovatce u náměstí. Zítra už by je měli zapnout. Ještě dnes a zítra je uzavřená Sokolovská ulice v Uherském Hradišti u kina Hvězda. Objížďka je vyznačená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestzlin.cz.
5: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoptrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na Břestecký Pinkl.cz.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si?

0: XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Česko v rozvoji elektromobility postupuje dopředu za evropským průměrem, ale stále zaostáváme. Zatím se nám nedaří plnit některé potřebné cíle pro hladký provoz. Doplní je mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.
8: Část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
7: Šance splnit cíle do roku 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů je připravena. Padl trest za sražení matky s kočárkem na chodníku v metropoli. Odvolací soud potvrdil řidiči 3letou podmínku a 5letý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. V Paříži začala tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku Dne Bastily. Účastní se jí také premiér Andrej Babiš, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a desítky dalších zahraničních lídrů. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Policisté se připravují na Masters of Rock. Na pořádek a bezpečnost během festivalu budou dohlížet desítky hlídek. Využijí taky vrtulník. Hlídkovat budou i mezi stany, aby předešli krádežím. Policisté se na Vizovice a okolí zaměří výrazně už od středečního rána a pokračovat budou až do pondělního odpoledne. Počítejme s četnými dopravními kontrolami.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Další dny nám na východ Moravy přinesou hodně slunce, ale občas taky bouřky. Dorazit můžou už dnes k večeru. Dnešní maxima se dostanou na 28 až 31 stupňů.
10: Krásné odpoledne, 13 hodin, 3 minuty k tomu. Doufám, že máte hezký úterý a já se ho pokusím ještě zlepšit. Na to tu mám fantastický songy. Za chvilku hraje Axwell Ingrosso a teď už Don't Deny a Dance Monkey, tak jdem na to.

Reje a Where Is My Husband v éteru Hit Radio. No a když už jsme u těch manželů, tak prosím vás, a to teda máváme, na jižní Moravě se totiž loni vzalo 14 lidí starších 80 let. Jo, ukazuje to, to důležité, že láska kvete v každém věku, to je jasný. No a hlavně, že na svatbu není nikdy pozdě. Jo, to znamená, dámy, ale i pánové, pokud stále ještě čekáte, tak za prvý nejste v tom sami, jo. A za druhý, třeba prostě ta svatba hold proběhne až za 30, 40, 50 let. Jo, jasně, člověk se s tím musí trošku smířit, ale většina lidí, co se dožívá nejvyššího věku, většinou jsou to teda ženy, tak říkají, že jim pomáhalo to, že se mužům vyhýbali. No tak počkáte do těch 80, že jo, budete úplně zdraví, fresh, bude vám skvěle, pak se oženíte, vdáte, pár let si to užijete a dobrý, ne? Možná je to taky tím vínem na jižní Moravě, tak to taky možná vyzkoušet. Tohle jsou The Calling, hezké odpoledne.

0: Petr Bič Project, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Venku zatím stále hezky, takže ideální vařit venku. To je totiž téma tohoto týdne pro soutěž Sport Camping. Ano, vy můžete opět vyhrávat. V pátek jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 7000 korun. No a stačí nám na web hitradio.cz poslat svůj příběh z vaření venku. Třeba jako tenhle, který už nám přišel. Jitrnice, kterou svět neviděl, anebo večeře, kterou jsem uvařila, ale nesnědla. Ten pes se mi nezdál už při příjezdu do kempu. Nicméně pejsek nepejsek, hlce ozýval. Začala jsem si připravovat večeři v rendlíku na vařiči. Takové extra burstové lečo. Burst, kam se podíváš. Nakrájeno, ochuceno, mícháno, provařeno, ponecháno v rendlíku k vychladnutí. Co mi chybí? Slinice zbíhají. Jo, pečivo k tomu. Zalezu do stanu, hledám pečivo, vylezu ze stanu a co vidím? Ten pes za tu chvilku vyžral moje extra burstové lečo i bez chleba. Nezbyla ani kapka. Koukali jsme na sebe, on se olizoval a spokojeně odkráčel ke svým páníčkům. A já utřela slinu a dala si ten chleba. Takže nepoučitelné. Nikdy nenechávat jídlo bez dozoru. Ano, prosím vás, důležitá poučka pro vás všechny, když budete vařit venku. Bacha na psi a vaše příběhy pište na hitradio.cz. Jak tomu posílám další hity, za chvilku Nea nebo Linkin Park.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Krásné odpoledne z Hitrádia, za námi zpěvačka Nea. No a pozor, pozor, protože i dneska večer úderem 18. nás čeká Hitrádio Classic. A to znamená, že si společně dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, že i dneska to bude naprosto fantastický. Jakože fakt, to, co pro vás mám nachystaný. Třeba Janek Ledecký, cože? Tahle legendární klasika od Journey. No, abyste se na to těšili dostatečně, tak teď, naprostý král. Tohle je Bon Jovi a Always. Tak jdeme na to a večer to nejlepší z 80., 90. a milénia. Is Romeo's bleeding?

Lipa a její Houdini. Krásné úterý, posloucháte Hit Radio. Otázečka. Dámy a pánové, máte pocit, že se vám občas dějou bizarní situace? Že je to tak trochu komický? Tak věřte mi, že vždycky, ale vždycky, může být násobně hůř. Svý o tom ví jeden pán. Ten totiž si ulevoval do kanálu. A u toho mu tam spadly klíče, řidičák a občanka. Jak? Absolutně netuším. To podle mě neví ani on sám. A on prostě přece tam ty věci nenechá, že jo? Tak se rozhodl, že ty věci vyndá, akorát si do toho kanálu zaklínil hlavu a rameno. Jak? Netuším. Ne, jako fakt. Už takhle to vypadá na grotesku, kterou by nikdo nikdy nevymyslel. Takže musela přijet policejní hlídka. Jen si představte, že dojedete k takovýhle situaci a teď nevíte, jestli máte dřív volat sanitku nebo si to celý vyfotit, protože tohle budoucí generace rozhodně ocení. Ano, takže prosím vás, lidská důstojnost na jedné straně, vaše osobní doklady na té druhé. Já nevím, jako pokud máte rádi, když se lidi smějou a je vám jedno, že vám, tak na důstojnost klidně kašlete. Já vám ale rozhodně za chvíli dám další hity. Adele, Pokáč nebo Gail.

0: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
6: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: coordinates. You call our few and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love.
1: Lekce ABCD společně s Gail v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku třeba David Guetta nebo Justin Timberlake, teď aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokračuje uzavírka ve Svitu kvůli požáru. Neprůjezdné jsou Vavrečkova a 70. ulice v těsné blízkosti budovy. Kvůli modernizaci nefungují semafory v Otrokovicích na křižovatce u náměstí. Zítra už by je měli zapnout. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
4: Grbová kamna z Frišťáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo-elektro.cz.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
9: Koupelny pro každého.
8: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
9: Koupelny pro každého.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: On air.
12: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.

0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu tak mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
1: Česká republika patří mezi jaderně orientované země a v současné době si troufám tvrdit, že patříme do špičky plenu evropského, ale i světového. Nejenom, že chystáme nové velké jaderné zdroje v Dukovanech a možná i v Temelíně. Nejenom, že prodlužujeme dukovanské a temelínské původní již odepsané bloky, ale současně jsme v absolutní technologické špičce, protože připravujeme malé modulární reaktory.
0: Prodloužení provozní doby na 80 let už ministr oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice do modernizace. Chorvatská policie zatkla dva Čechy za zpronevěru. Dvojice 27-letých českých občanů měla najít tašku Louis Vuitton na zemi, ve které bylo více než 45 tisíc eur, peněženka a další osobní věci majitele. Češi čelí obvinění, že si veškeré peníze nechali. Soud v Rijece rozhodl o jejich vzetí do vazby a stanovil kauci na 77 tisíc korun. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informuje na svém webu. Teď ještě pohled k nám.
2: Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v bývalém Svitu ve Zlíně. Vodou z dřevnice dál prolévají sutiny. Na místě zůstává 6 jednotek. Teplota v troskách je stále vysoká. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle nich může i několik měsíců. Známá zatím není ani způsobená škoda.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: V nejbližších hodinách čekejme na východě Moravy dál většinou slunce a až 31 stupňů. K večeru se ale místy zatáhne a hrozí silné bouřky. Objevit se můžou i během noci.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku už David Guetta, teď ale s Katy Perry zavzpomínáme na poslední páteční noc.

Justin Timberlake v éteru Hit Rádia. Jako děti jsme si mysleli, že ve 30 už budeme mít vlastní dům. Naši rodiče v té době přistavovali třetí patro a my máme uložené tři inzeráty na dům, který si nemůžeme dovolit. Celý život posloucháme, že na vlastní bydlení stačí šetřit. Tak jsme přestali chodit na kafe. No a při cenách těch nemovitostí v současné době budeme mít na vlastní bydlení našetřen přibližně v roce 2486. Říká se, že platit nájem jsou vyhozené peníze. Nejsou. Náš pronajímatel si za ně buduje finanční jistotu a my si budujeme odolnost a velmi osobní vztah k plísni v koupelně. Pořád někdo říká, že si máme vzít hypotéku. Výborný nápad. Banka nám totiž půjčí 8 milionů, jakmile prokážeme, že těch 8 milionů vlastně vůbec nepotřebujeme. No a tak čekáme, jestli klesnou ceny nemovitostí, nebo vzrostou platy. Nebo nám někdo někde v rodině neumře, protože nějaká prateta přece prostě musí mít stavební parcelu. Nebo ne? Další hit je právě teď Walk the Moon.

Gabry Ponte, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Krásné úterý, prosím vás, jenom fakt opatrně, zatím já nevím, jak je u vás? Už tam dorazily ty bouřky nebo ještě dobrý? Protože dneska má být horko, foukat a zároveň plískanice a další šílený věci. V Německu údajně padaly kroupy jak tenisáky. Tak to doufám, že nás mine, teda upřímně, že se to s námi nepotká. Hele, necháme se překvapit, jo? Uvidíme, třeba z toho vůbec nic nebude. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud kecí. Co ale rozhodně bude, to jsou další hity. Za chvíli Poetika nebo Agnes.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Blízkost. Já chápu, že to někdy může být náročné, zvlášť pokud jste svoji třeba už nějaký ten pátek. Ale prosím vás, přestaňte ty svoje manželky zapomínat. Jako, už se to stalo zás. Jo, a není to poprvé. Prosím vás, jeden chlápek teď nechal manželku na benzínce. A všim si toho po 300 kilometrech. Tomu nebylo divný, že je v tom autě ticho. Jako, já teď jo, dámy, dobře, já nechci být na nás zlá, ale my jako občas povídáme, že jo, taky těm mužům velmi dobře radíme, co mají v tom, za tím volantem dělat, že jo. On prostě zaplatil za benzín a odjel, i s jejím mobilem. Ničeho si dokonce, prosím vás, nevšimla ani 22letá dcera. Ta teda v autě spala, dobře jo, ale oni si 4 hodiny užívali naprostýho klidu, než jim došlo, že něco chybí. No jenom, že samozřejmě v tu chvíli už nevíte, kde jste tu maminku nechali, že jo. Přemýšlím, jak vypadalo to dojemné setkání. Myslím si, že minimálně manžel dostal aspoň loket. Doufám, že paní si na benzínce dala aspoň něco dobrýho. Nenechávejte ty svý manželky takhle někde.

0: nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: V dnešní odpolední show na Hit Radio Zlín s váma bude Pavel Cacek,
2: Šárka Holubcová
1: a taky Marek Ztracený.
2: Neprozrazuj to ještě, neprozrazuj to.
1: Tak v tom případě s náma bude Lubomír Nacházející.
2: Tak to bylo hodně blbý.
1: Dneska od 15 hodin pro vás máme jedno velké a velmi sympatické překvapení.
0: Hit Radio Zlín. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Davidovi. Dobrá práce, Davide!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
14: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Say

0: Jennifer Lopez a Pitbull společně v éteru Hit Rádia. Za chvíli 15 hodin, já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, uslyšíme se opět večer v 6 u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
1: Hit Rádio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: No a loučím se stylově dalším songem, takže zatím se mějte hezky, tohle už jsou Clue a Island Sun. Tak ahoj.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, prosím vás, ulice Vavrečková, 70. 20. tady ve Zlíně, tady ty cesty máme, silnice a ulice máme v tuhle chvíli úplně uzavřené, počítat s tím, je tady požár domů na místě, všechny záchranné složky. Takže kdyby náhodou přibyly další informace, třeba i konkrétně z tohoto místa, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
5: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami. U nás na východě Moravy hrozí od dnešní 17. hodiny až do 3 do rána. Přinést můžou 2 cm kroupy, nárazový vítr a během chvíle při nich může napršet až 50 litrů vody na metr čtvereční, v opakovaných bouřkách i víc. Stále u nás platí taky výstraha před vedrem i před požáry. Policisté dál vyšetřují nehodu Filipa Turka, vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky. Podle záznamu nehody nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal, poslancovo auto vjelo do křižovatky.

0: prakticky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštěl do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Jste spokojení s cestováním vlakem po Česku? Teď svůj názor můžete sdělit přímo Správě železnic. Rozjela největší anketu v historii. Chce vědět, co se nám líbí a co nás naopak štve. Zapojit se můžeme načtením QR kódu na nádražích anebo vyplněním dotazníku na webu Správy železnic.
1: Fotbalový servis.
0: Dnes budeme znát prvního finalistu mistrovství světa ve fotbale. Utkání Francie a Španělska začne ve 21 hodin našeho času. Mírným favoritem jsou Francouzi, kteří by mohli postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska nicméně věří, že navážou na výhry z posledních dvou vzájemných duelů. Druhý finalista vzejde ze zítřejšího zápasu mezi Anglií a Argentinou.
1: Počasí v pěti slovech.
2: A Šárka Holubcová.
3: Dneska budou bouřky, jak víme.
2: Už víme.
1: Hit Radio Zlín.
2: Tak jsem zvědavý, kdy teda přijdou, nicméně odpolední show nečekejte, ta už je zde. Pavel Cacek, Šárka Holubcová, tak my jsme připraveni na další 60 minut. No a my tady i během dnešního odpoledne budeme nadělovat radost velmi specificky.
3: No to teda jo, budeme přát k narozeninám a nejenom my, ale i někdo, můžu říct slavnější než my, ale jo, asi jo.
2: Jako zhruba, jo, trošinku.

0: Volej za námi. Je odpolední show na Hit Radio Zlín, s vámi Pavla Šárka. No a ty teďka tady budeš moct říkat svoje různé krásné historky z plavectví, z
1: plavectví,
0: kormidelnictví, a já nevím, jak se tomu říká. Prostě sedneš na loďku a vozíš se.
1: Jasně, no. Ano, to tak nějak to zhruba je. Teda no. Mezi tím ještě taháš lana a asi v takovýmhle náklonu, že jako stojíš prakticky na zdi, ale jo, jinak jo.
0: To je prostě vozíš se. Napajedla, mají teďka nově zmodernizované přístaviště, kapacita se tam zdvojnásobila a to se vlastně právě mně přijde jako hodí. Že pokud byste náhodou chtěli třeba i vy sami vyplout někam na lodě, trošičku to vyzkoušet, užít si to nebo v jakémkoliv smyslu, nemusíte prostě cestovat daleko. To je vlastně to hezký.
1: Přesně tak, prostě projedeš kousek baťáku, pak to zapíchneš na pajedlích prostě a víš, že tam máš nádherný zázemí, prostě hlavně, že se vejdeš, že se ti nestane, že tam přijedeš a jako zjistíš, že není místo a zase
0: jo, takhle. Dál. Já že jsem tlustý, že jo, jako je, no. Už jako mě, počkej, co tím chceš říct?
1: Radši nic, pojďme dál, pojedem.
0: Tady mám oči. Hele, už jste byli na loďce, jaké s tím máte zkušenosti? To nám napište, 601 13 13 05, jestli vůbec víte, že to jako na baťáku jde, anebo jestli třeba doteď jste to pouze jenom

0: Hit Radio Zlín s vámi. A co v takový horký den, když se vypravíte na vodu? Tak je to jako jedna z variant, že se prostě doma osprchujete. Druhá varianta je, že si dáte koupel. Třetí, že vyrazíte na koupák.
1: Anebo to je nuda všecko, že jo?
0: To je přesně, no, přesně. To jsem chtěl právě
1: to
0: říct.
1: To je něco originálního, tak
0: to je nuda, to nikomu nebaví. Čtvrtá možnost, že vyrazíte na baťák. A že si buď to loďku zakoupíte, jako na 3 dny třeba, jenom tak jsem to myslel, čili vypůjčíte, anebo že se prostě jenom svezete. I takové možnosti jsou, tak ptal jsem se, jak vy to máte, jak to vnímáte. Pavla píše, ještě jsme takhle nebyli, ale už roky o tom jenom mluvíme. Možná je opravdu často zkusit na víkend zabukovat, vyzkoušet si to.
1: Je to úplně skvělý, jako. Já se přiznám, že jsem teda na paťáku byla poprvé, teď se jako fakt stydím za to, ale poprvé tak, nevím, 4 roky zpátky. Jo. A bylo to úplně skvělý, mě úplně dostalo, jak za prvé to, že ti svěří tu loď, to už je samotný takový jako fakt.
0: Když
1: jako,
0: vidí tebe, si říkám, že?
1: Právě, no, jo, asi tak nějak, no. Ale jo, bylo to úplně výborný a hlavně víš co, vyzkoušíš si ty plavební komory, takže fakt čekáš prostě před tou komorou, než se ti to jako spustí dolů, teď tam najedeš, pak jako se ti zvedá ta hladina, je to skvělý úplně, to je
0: stresoval.
1: To boží.
0: Nicméně nutno podotknout, že je spousta těch lodiček, na které nepotřebujete ani ten průkaz, jo, prostě
1: dá,
0: normálně
1: jasně.
0: Prostě jenom existujete a přijdete tam. Jindra ještě napsal, a on to má hrozně podobně jak já, jenom na projížďku takovou tu výletní jsme byli, ale sami nikdy, z toho mám strach, že bych to roztřískal a pak byste o tom mluvili na Hit Radio, že to tady nějaký Jouda nezvládl.
1: Jindro, ale tak zase to bude jako pobavíš celý národ tady z Zlínského kraje, jo? To je krásný zas. Na všecko se dá najít něco pozitivního.
0: Jindro, jo? Hlavně v klidu, ale přísahám, já bych byl první, kdo by o tom mluvil.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Letní slavy právě odstartovaly!
13: Zažij léto naplno!
12: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
8: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A dokonce v rámci festivalu pod Přehradou. Už tento víkend v sobotu vystoupí Krhut a Kozob u táboráku Zitrádiem Tour, takovou tour oni krásnou mají, 18.7. od 22 hodin v Lutkovicích. Právě o lístky se v tuhle chvíli bude ale ucházet Pepča. Pepčo, dobré odpo.
2: Čau.
3: Pepo, čau, brzně, proč mu říkáš Pepča, to zní fakt hrozně. Pepo, já ti budu říkat Pepa, proč jsi drsňák určitě, že jo?
1: Nevadí ti, že ti říkám Pepčo?
2: A tak. Já ti to prominu.
1: Dobrý, kdyby ti to vadilo, já v tom budu pokračovat dvakrát tolik. Tak Pepo, prosím tě, na tobě teďka bude projít třemi okruhy. Okruhy zní muzika, kultura českého národa a Zlín. U všech otázek máš tři možnosti na výběr A, B, C. Kdyby ses nevěděl rady, tak Šárka je tvůj přítel na telefonu, můžeš se jí zeptat na radu. Dobře?
2: Ano.
3: Já bych jenom chtěla upozornit všechny posluchače i pro příští kola téhle soutěže, že já ty otázky jako nevím předem, jo. Takže já jsem v tom naprosto jako hozená do vody tak jako vy všichni. Takže to jako neznamená, že když se mě zeptáte, že já vám řeknu vždycky pravdu a budu vědět.
1: Máš ale před sebou internet.
3: No, to je pravda. A počkej, vlastně. Ano, ještě, že jsi to připomněl. Dobře, už to chystám. Můžem.
1: Tudíž, první okruh je muzika. A já se ptám, který hudební nástroj se pravidelně vytahuje po půlnoci na dobré akci? Za A, fagot. Za B kytara a za C pyrofon, což jsou varhany na oheň.
2: Tak bych typoval, že to bude asi ta kytara.
1: Člověče, trefil jsi to dobře.
3: Hezky.
1: A to bylo, tohle byla náhoda, to znám, no. Tak, my většinou pyrofon doma. No.
3: Jasně, ano, to běžně.
1: Druhý okruh, kultura českého národa. Co je největší zklamání na rodinné oslavě? Za A, někdo sní poslední řízek. Za B, dojdou párátka. A za C, děda mi začne vyprávět vtip, který mi říká pokaždé.
2: Tak já bych řekl, pro mě by bylo asi škoda toho řízku.
1: Jo, se strefil. Já jsem doufal, že tím Cčkem tě zmatu, ale správně.
3: Jo,
1: jak dojdou řízky, tak víme, že je konec zábavy.
3: No přesně, balíme se a jdeme domů jako to.
1: No, a poslední okruh
2: je... Ještě by tam mohlo být pivo.
3: Ježiš, to, no tak počkej, to by byla defenestrace rovnou, to by nebylo jenom odchod.
1: Zkus mi říct nějakou narozeninovou oslavu ve svém životě, kdy došlo pivo na Moravě.
2: To nedošlo, to
3: no,
2: je pravda.
3: Vidíš, no, vidíš, tak no.
1: Tak to znají jenom Pražáci. Zlín, okruh Zlín. Za kolik měsíců byl postaven otrokovický společenský dům? Za A. Neťukej do té klávesnice. Za A 6 měsíců, za B 11 a za C 24 měsíců.
2: Asi nejvíc, 24
1: měsíců, nechceš si nechat poradit?
2: Tak můžem.
3: Je to míň. Počkej, ale já teď nevím, jak jsi říkal ty možnosti mezi tím, co jsem to googlil.
1: Za A je 6, za B je 11 a za C je 24.
3: Aha, dobře, tak já ti poradím, je to Bčko, řekni Bčko.
2: Tak Bčko.
1: Ty jsi to trefil!
3: To je náhoda.
1: Tak já končím. Tohle je normálně cheating, to je podvádění.
3: Ne, to normálně, to samozřejmě vím. Já třeba vím, že začala stavba 24. dubna 1935 a provoz byl zahájen 1. května 1936. Takže to je jasné, 11 měsíců a 6 dní to trvalo přesně.
1: Nikdo se neptal a my přesto jsme dostali tyto boha bojné informace. Děkujeme za to, Šárce. Děkujeme Pepovi za účast.
2: Děkuju.
1: A darujeme ti teda dva lístky na Krhuta s Kozubem na tenhle víkend na sobotu. Koho vezmeš sebou?
2: Ještě uvidím, nějakého kamaráda, manželka moc nemusí, takže
1: jako,
2: budu muset někoho vzít.
1: Jakože manželka nemusí toho kamaráda nebo Krhuta s Kozubem?
2: Kozuba.
1: Jo, dobrý. A já jsem se řekl, že nějaký kamarád bude bývalý. Tak měj se krásně, Pepo. Zatím čau.
3: Ahoj, čau.
2: Díky, ahoj.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: štěstí, radost, to všechno rozdáváme. Společně s námi taky Sia na Hit Radio Zlín. Prosím vás, co se asi tak může stát, když sednete za volant opilý. Jestli teď si vybavte ten, a teď nemyslím tragické scénáře, to víme, ale no. Vybavte si fakt ten pocit, když jste prostě nalití, jakože fest.
1: A teď máte bys měl jako ovládat auto, jasně. No.
0: Jo, a teď, co se děje s tím tělem, že jo? Tak v první řadě. Já jsem čekal, že doplníš.
1: Jo, dobře, tak můžu. Tak já jsem vždycky strašně jako suterén, jsem úplně namachrovaná, jakože všechno zvládnu. Nic není problém, prostě, rozumíš, prostě, takže...
0: To je pravda.
1: Pak máš samozřejmě takové ty nejlepší nápady, jakože jo. Je úplně ideální teďka jít skočit do vody po hlavě, víš, a takové ty věci, jasně, to je další věc. No pak samozřejmě prostě jako neovládám moc své končetiny, že jo?
0: No, takže, přesně no.
1: Jo no.
0: Takže naše reakce se zpomalují, to je jako jedna důležitá věc. A druhá, a mě to vlastně nikdy nenapadlo, vy prostě nevidíte. Když jste jako pravda, fest, no. Tak nevidíš.
1: Nebo spíš vidíš věci, které vlastně ani nejsou, protože vidíš čtyřikrát, že jo? Jo takže,
0: Joži, vás je tady nějak moc.
1: Je tady nějaká křižovatka, to jo, přitom je to rovná cesta,
0: no, teď proč to mluvím, protože teďka opilá řidička v noci havarovala. Na stezce pro chodce u přehrady u Horní Bečvy.
1: Kriste, to si děláš srandu.
0: Jako jak nevidíš.
1: No právě, ano, tak si myslela, taky viděla křižovatku, ona tam nebyla.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i let balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoptrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
8: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín s vámi. Tady je s vámi taky odpolední show Pavla Šárka a já se tak zeptám, jestli se vám někdy stalo, že jste vyloženě padli za vlas, když jste psali úkol z matematiky.
1: Já myslím, že to musel zažít úplně každý jako. Mně se to stalo při maturitě. Nebylo to nic moc, teda upřímně.
0: Že spadla?
1: No, víceméně jsem padla jako, protože mi tam nevím, prostě nějaký téma, který jsem vůbec netušila, co se děje, ale zachránili mě, takže jako dost mi pomohli, takže děkuju zpětně. Odmaturovala jsem.
0: No a teď, protože o tom bavíme za chvilku o podrobnosti ve zprávách, jak ty jsi to řekla tu větu?
1: Že se v Česku rozjíždí boj proti zbytečným obětem matematiky. To je jako, myslím, že se to týká každého z nás. Podrobnosti za chvilku.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě stále se řeší požár domu přes ulici Vavrečkova 70. a 20. tady ve Zlíně. Tyhle ulice jsou v tuhle chvíli uzavřené, tak s tím počítat. Na místě všechny záchranné složky a kdyby přibylo další informace z cest ze Zlínského kraje, tak hlásit na 601 13 13
1: 05. Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Silné bouřky, které dnes hrozí v našem regionu, můžou ohrozit i torzo budovy 34 ve Svitu. Hasiči situaci nepodceňují a začali na místě sledovat i rychlost větru. Obávají se, že nárazy můžou mít vliv na stabilitu zbývající části budovy. Hasiči požár likvidují 6. dnem a očekávají, že pár dnů to ještě potrvá. V Česku se rozjíždí boj proti zbytečným obětem matematiky. Vyhlásilo ho brněnské VUT, podle kterého matika jako smrtící virus kosí studenty technických oborů vysokých škol po stovkách. Už v prváku přes ní neprojde třetina studentů a český průmysl tím přichází o řadu odborníků. VUT například posílí tým, který pomáhá s matematikou prvákům, ale taky vytvoří program pro učitele, aby uměli matiku učit zábavně a věcně. Češi si oblíbili hybridy. Prodej nových vozů s hybridním pohonem v prvním pololetí vzrostl téměř o pětinu. Prodalo se jich skoro 40 tisíc. Roste i zájem o elektromobily. Počet registrací narostl o 25% na 8600. Fotbalisté Slovácka dál posilují. Do Uherského Hradiště přichází řecký útočník Giannis Niarchos. Podepsal smlouvu na 3 roky. A na roční hostování klub najal obránce české reprezentace do 21 let Tomáše Krále. Ten na Slovácku obnoví spolupráci s trenérem Janem Jelínkem, který ho vedl z pozice asistenta už v Mladé Boleslavi. Na východě Moravy dál přibývá oblačnosti a už se objevují i přeháňky. Hrozí nám tu dnes i silné bouřky. Pokračovat budou taky v noci. Zítra ráno ještě čekejme zataženo a sem tam přeháňky nebo bouřky. Už dopoledne se ale bude vyjasňovat. Zítřejší maxima 24 až 27 stupňů.
7: Hit Radio Zlín.
0: Tady odpolední show s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Teď bychom měli správně pozdravit do nějaké obce na Zlínsku.
8: A neuděláme to?
0: Ne, já jsem úplně ztracený totiž.
8: Jasně, malá nápověda, spoiler, co nás čeká za chvilku.
0: If you know what I mean. My budeme volat, my budeme přát, budeme se radovat, možná budeme zpívat, no necháme to radši osudu, možná to nechcete úplně slyšet.

0: Rádio Zlín, tady odpolední show Pavla Šárka. No a teďka už musíme dovysvětlit, o co vlastně jde, když jsme řekli, že tady bude hrát roli někdo ztracený. No tak asi tušíte, že půjde teda o toho slavného herce Jaromíra Ztraceného, ne, já si sradu, Marek Ztracený, prosím vás, zpěvák, jaká velká stálice je u nás na Hit Rádio Zlín, tak bude mít nejenže jako blízký koncert, ale dneska slaví narozeniny jeho obrovská faninka.
1: Ano, je to Vikča ze Slavičína a my samozřejmě na přání její maminky jsme velmi rádi vyhověli a zavolali jsme jí a pogratulovali i my, ale hlavně právě Marek Ztracený.
0: Přesně tak. No to podotknout, že prvně jsme teda volali jemu a ptali se, jestli by mohl třeba nějakou zdravici a on, ha, já vám dám jenom zdravici.
1: Já jí prostě zavolám. Jako
0: a on jí zavolal. No ale teď jdeme zavolat zase my a zeptat se, jaké to bylo, když jí volal on, no.
2: Prosím.
3: Hodně štěstí, zdraví.
1: Ježiš, to je falešně, už to nebudeme dělat radši.
0: Promiň, omlouváme.
1: Ahoj,
0: se.
1: Ahoj Víky, nazdár, jak se máš?
2: Ahoj, dobře.
1: Tady Hit Radio Zlín, ale ty asi tušíš, proč ti voláme, protože ty dneska slavíš takové krásné 16. narozeniny, tak my ti chtěm samozřejmě velmi, velmi popřát všecko nejlepší, ale ty jsi měla dneska takový záhadný hovor trochu, řekneš nám o tom?
2: Volní Marek Ztracený osobně.
0: A nenabízel ti třeba investice nebo tarify nějaké, nebyl to
2: ne.
1: Prosím tě, věřila jsi tomu, že to je fakt jako Marek, nebo já nevím, nebo vy si voláte si běžně jako, nebo?
2: Ne, to byl první náš hovor.
0: Pozor, a počkej, teď mám důležitou otázku, zaspíval ti?
2: Nezaspíval.
0: Ale my jsme ti zaspívali.
1: Takže jsme vlastně jako lepší gratulanti, to je jasný.
0: Jsme nechtěli zůstat pozadu, víš, tak jsme ti chtěli aspoň teda popřát všechno nejlepší. A ještě pro tebe máme ještě poslední věc, prosím mě, takový malý dáreček. Kdyby náhodou, tak Marek nám tady nechal pro tebe ještě jeden tenhle krásný zkaz.
4: Ahoj Vikčo, tady Marek Ztracený. Slyšel jsem, že dneska máš narozeniny, tak mě napadlo popřát ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, takový ty klasický věci. Ale přeju ti hlavně, ať máš kolem sebe samý dobrý lidi. A hlavně ti přeju, ať nejsi nikdy ztracená.
2: Děkuju strašně moc za přáníčko, za krásné přáníčko a hlavně svojí mamce za krásný, překrásný dárek.
1: To teda jo, protože maminka psala k nám do Hit Rádia Zlín samozřejmě, jestli bychom mohli zařídit takhle nějakou jako aspoň krátkou zdravici od Marka Ztraceného a Marek, protože je prostě úžasný a má fakt jako obrovské srdce, tak automaticky hned nabídnul, že ti prostě osobně zavolá. Tak to teda klobouk dolů před ním, to je frajer, ty jo.
2: Jo, veliký.
1: Víky, prosím tě, my pro tebe máme ale od Hit Rádia Zlín ještě jeden takový dárek, takový doplňkový, abys to měla kompletně všecko nádherný, tak nejenom, že ti za chvilku samozřejmě Marka Ztraceného zahrajem, ať to máš k těm narozeninám dneska fakt jako komplet, tak ještě jako bonus ti dáváme další dva lístky na jeho výborný koncert na Letenské pláni, takže si ho užiješ pěkně venku, open air, v obrovské spoustě lidí a možná se potkáte i osobně.
2: Jo, děkuji moc. A pak moc děkuji.

0: Já mám radost. Prosím vás, milé děti 90. let. My se všichni pamatujeme na jednu skvělou skvostnou komedii, která spíš teda byla pro kluky, spíš to byla jako pubertácká věc. Možná si na to pamatujete, když řeknu Ali G in the house.
1: Dobře, no a co s tím?
0: Víš?
1: Ne.
0: S kým to tady pracuju? No, tak tohle jsou prostě ty negativní zkušenosti ze života, když pracujete se ženou. Ali G, Sacha Baron Cohen, který hrál třeba Diktátora, nebo no, to je jedno.
1: Já furt nevím, no, tak co prostě to je teda za film, jako,
0: je to skvělá jako parodie, komedie, kterou natočil Sacha Baron Cohen, on měl vždycky takové přestřelené a teď se chystá právě pokračování po dlouhých letech.
1: Jo, takže já, co jsem neviděla ani to první, no, tak nic, no. Jo, tak nic, tak já si půjdu za tím provodu a ty mluv dál.
0: Tak já bych jenom rád dodal, že se na to moc těším a že předpokládám, že potěším teďka v tuhle chvíli všechny asi chlapce z 90. let, co jsme na tom svým způsobem tak trošičku ujížděli a vyrůstali.
1: Počkej, proč je to hlavně pro chlapce, jako, pokud je to komedie, nebo to
0: znáš to snad ty? No, no, vidím.
1: Dobře, chápu.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
10: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Kam na tři sestry? No přece do Hulína! V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Dneska v NZ-ku neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, konečně se dozvíme, jak to má Šárka s bydlením a hypotékou.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Tak teď uvidíme.
2: Jo, to bylo hezký. To nastřelil konečně pěkně. Já chci být šnek, jsem tady prohlásila, ano, tak chápu. Ano. Ale není to teda kvůli tomu, že bych si chtěla nosit domeček zadarmo na, jako na zádech, to zase jako ne. Hmm. Víš proč? Kvůli spánku, protože šnek spí nepřetržitě 3 roky. Pak, já to chci.
0: Pak musí mít hrozný hlad, ne? No počkej.
2: No a to je o to lepší ještě, rozumíš?
0: Představ si, že když na 3 roky spát, pak se zbudíš a třeba ty máš kníra, jako jo.
2: To šneka asi netrápí, ale.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: po práci. My za vás ještě moc rádi budeme pracovat ještě chvilku tady v odpolední show na Hitrádiu Zlín s Pavlem a Šárkou a nesu chválu, nesu zpěv, nesu radost.
1: Pro ty všechny, co to zvládli dneska v práci nebo pro někoho konkrétního?
0: To taky, to taky.
1: Jo, že? To je jako velká věc.
0: Ale že se teďka všichni můžete radovat, už můžete, jo. Teďka se vám dal svolení.
1: Dobře, děkujeme.
0: Protože čeští středoškoláci ovládli mezinárodní turnaj mladých fyziků.
1: Fyziku.
0: No a to je,
1: že
0: to
1: jo,
0: je přesně.
1: Taky máš takový to, že když už jenom slyšíš to slovo fyzika,
0: jo,
1: že tě úplně,
0: to sice jako jo,
1: nenávist.
0: Ale právě, mně právě prostě přijde jako nešťastný, že kluci jsou prostě mega chytří, jako mega. Na mezinárodní prostě turnaj v Curychu, tam bude jako zničili, ukázali, že jsou prostě jedni z nejchytřejších v Evropě. A přesně přijedou zpátky s těma medailma a říkají, konečně nás holky budou mít rády. A ty, moc fyzika.
1: Moment, já jsem to vůbec nemyslela tak, že by se mi nelíbili kluci, který umí fyziku. Mně se nelíbí fyzika samotná. Chápeš, ten předmět ve škole, ten jsem fakt jako nenáviděla úplně. Takže kluci, naopak, obrovská pochvala pro vás všechny a hlavně pochvala pro vaše učitele. Protože jako jestli někdo umí fyziku učit dobře, tak je to největší frajer ever. Jako.
0: Metr, kilogram. Hmotnost.
1: Pohoda,
0: to jsem chtěl ukázat, že jsou taky chytrej, ne, že to umím říct.
2: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura. Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Hit Radio.
12: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
12: Hitradio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: musíte pochopit, na Hitrádiu Zní odpolední show, že já jsem muž a ona je žena.
1: Ano, takže já... cokoliv tady řeknu, tak to je prostě jako, to se odrazí od něj zpátky. Pak já... se ho zeptám, řekni mi, co jsem říkala, zopakuj mi to prostě. A on řekne 3 slova, které jsem vůbec nepoužila a přidá tam dalších 6 prostě smyšlených.
0: Sárka
1: jako,
0: tady měla teďka, předtím jsme zapli mikrofon, měla asi jako minutový monolog. A já jsem na něčím přemýšlel a pak jí říkám, co dálničky, jo, dálnice, ano, co jsi říkala?
1: Jo, tak prosím tě, tak no víš to, ne, tobě to neřeknu, přátelé, vám to řeknu. V 17. zprávách za chviličku proberem to, že dálniční známky nám nebudou zdražovat pravidelně, což aha, samozřejmě neznamená, že nebudou zdražovat vůbec, no, ale nebude to jako pravidelně, no.
0: Slovo dálnice jsem trefil, já to považuji za úspěch.
1: To je vše.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně přes ulici Nádražní v Napajedlích. Tady máme odstavený náklaďák na místě policie, tak tady projíždět opatrně. Jinak nevidím žádné další komplikace, ale ono změnit se to může lusknutím prstu. Kdyby náhodou 601 13 1305.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
9: On air.
2: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Dálniční známky nám nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes odsouhlasila zrušení každoroční valorizace cen. Opozice ovšem pokládá krok za populistický, protože kvůli němu bude výrazně méně peněz na opravy silnic a dálnic. Za roční dálničku bychom tak i v dalších letech měli platit letošních 2570 korun. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami. U nás na východě Moravy začíná platit právě teď a potrvá až do 3 do rána. Bouřky můžou přinést 2 cm kroupy, nárazový vítr a během chvíle při nich může napršet až 50 litrů vody na metr čtvereční, v opakovaných bouřkách i víc. Stále u nás platí taky výstraha před vedrem i před požáry. Policie České republiky dostane velkou finanční injekci, půjde o víc než 540 milionů korun. Na co peníze budou, nám řekne mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
11: Největší část prostředků bude využita na posílení investic, na které policie získá celkem 310 milionů korun. 80 milionů korun půjde na vybavení pro boj proti kyberkriminalitě, 100 milionů korun na investice krajských ředitelství policie České republiky, dalších 100 milionů korun na rozšíření vozového parku dopravní policie.
10: Příspěvek má ve výsledku posílit bezpečnost nás občanů. Dnes budeme znát prvního finalistu mistrovství světa ve fotbale. Utkání Francie a Španělska začne ve 21 hodin našeho času. Mírným favoritem jsou Francouzi, kteří by mohli postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska nicméně věří, že navážou na výhry z posledních 2 vzájemných duelů. Druhý finalista vzejde ze zítřejšího zápasu mezi Anglií a Argentinou. Dnes večer a taky po celou noc nás bude na východě Moravy už provázet zatažená obloha a sem tam přehánky, místy i bouřky. Zítra ráno to ještě může doznívat, během dne se ale bude vyjasňovat a užijeme si taky slunce. Zítřejší maxima 24 až 27.
9: Hit Radio Zlín.
0: Pomalu ale jistě se stahují mračna, ne na odpolední show, ne na Hit Radio Zlína, na celý zlínský kraj, ale především pak Zlín a Vizovice. Už se to pomaličku chystá. A pokud si myslíte, že ta cesta do práce přes ten Zlín u toho Terna, jak je to tam teďka rozdělané, jak se jezdí zase jedním pruhem, že jako čekáte dlouho, tak to je nic oproti tomu, co nás čeká od zítra.

0: taky kamarád na Hitrádiu Zlín odpolední show, s vámi Pavel a Šárka. Co je?
1: Já se usmívám, tak já vidím, že chceš mluvit o Masters of Rock, tak já jsem
0: Herko, ty jsi zkazila celou pointu.
1: Promiň, tak nic jsem neřekla, pojď.
0: Bude tady černo, malí podnikatelé jsou nadšení, pojede brutálně ekonomika a do práce se v žádném případě nedostaneme, protože prostě všechno bude ucpané.
1: Ale nebude to ucpané, v pohodě, stačí dávat pozor mezi Zlínem a Vizovicemi, protože tam bude klasický koridor pro chodce, stačí řídit rozumně, protože všude budou policejní hlídky a jinak si v pohodě.
0: Já nechci řídit rozumně.
1: Nikdy.
0: Jenom jsme chtěli říct teda, že se blíží prosím vás Masters of Rock, o čtvrtka do neděle to bude jako masakr. A co je jako důležité, že všichni se sem ve středu budou stahovat.
1: No, někteří už v úterý teda, což už máme za sebou. Aha, vlastně prakticky ano.
0: Proto
1: už tam
0: byl
1: jsou.
0: V té koloně dlouho?
1: Ne, my za to nemůžeme, my návštěvníci Masters of Rock, protože já se tam samozřejmě chystám a strašně se těším.
0: No to podotknu, že nejen, že ty tam budeš, ty bydlíš ve Zlíně, to můžeme říct.
1: No.
0: Ve Vizovicích je ten areál.
1: No.
0: A ty nebudeš jezdit domů.
1: Jasně, že nebudu jezdit. Prosím tě, z festiáku jezdit domů jenom prostě měkoty, jako to
0: jasně,
1: vůbec.
0: Jasně,
1: pěkně ve stanu, ráno ledová sprcha, to bude sranda.
0: A pak někdo dopojede třeba z Finska, si říká, Hergo, proč je vyprodáno, proč já si tam nemůžu a ty si tam vyvaluješ píček, no.

0: Nutno říct, tady odpolední show na Hit Radio Zlín, že před malou chviličkou jsme se tady bavili o tom, že nás čeká Masters of Rock, že to tady zase bude vřít a dunit minimálně z Vizovic a v okolí Vizovic od čtvrtka do neděle. Já se jako možná působil, že si na to tak stěžuju, mě je to vlastně jako ve finále hrozně jedno, jako jo. Ale jenom tak jako, že s tím může být řada různých komplikací, co se týká dopravy, že bude všude spousta policistů a podobně. Tak Marek nám napsal, máme tady jako dvě zprávy k tomu, jo. Marek napsal, tak samozřejmě Masters je pro nás menší podnikatele jeden z největších svátků v roce. Sice týden nespíš, ale vyděláš na další dva měsíce dopředu.
1: No přesně tak, jako, pak ještě barumka, že jo, to je takový pík jako další. No, tak nemáte zač.
0: Protože kdybyste nevěděli všechny příjmy Masters of Rock, tak minimálně polovinu platí Šárka.
1: Já neříkám, že polovinu, ale velkou část tam nechám. No, to je prostě, hele, to stojí prostě tolik jako dovolená. Co si budem,
0: jo, to je
1: jako
0: pravda. To je pravda. Milan ještě dopsal, na to, že jsem z Vizovic a na to, že ty dozvuky tam pravidelně v noci slyším, tak mi to třeba fakt nevadí. A jsem rád, že to žije, že ten areál se takhle využívá ještě k tomu i mezinárodně a dělá nám to ve světě jméno.
1: To je krásný přístup. Rozhodně lepší než ten od těch lidí, co odjíždí z Vizovic vždycky na celý Masters radši, ale taky to chápu vlastně.
0: Taky strategie. Když se ti to nelíbí, tak prostě se přestěhuj.
1: A ještě ideálně ten byt, který opustíš pro najmě na Airbnb. Prostě
0: Ježiš, to je chytrý.
1: Ježiši, no.
0: Protože to nenapadlo.
1: Protože nemáš byt ve Vizovic.
0: Ale ve Zlíně někdo by chtěl. Nevím. Tak kdyby náhodou 3+1, já teď dávám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Davidovi. Dobrá práce, Davide!
7: Rudolf Lešení CZ.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
12: Koupelny pro každého.
11: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
12: Koupelny pro každého.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
13: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
14: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
13: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
14: Když repráky,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
16: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Eva Farnham, Ráj na Hitradio Zlín, taky s obrovským novým hitem, Vzpomeneš si. No a teďka otázka vlastně na Šárku, vzpomeneš si, co jsi nám říkala včera odpoledne ohledně bouřek?
1: No, že buď budou nebo nebudou, což jako vlastně stále.
0: A splnilo se,
1: nejsou. Jo, prosím tě, jo, jsou, ne, tak třeba na Vsetíně a tam někde kolem Valmezu ještě, tam už se cosi objevilo, no a hrozí nám to samozřejmě dál, prý jako to může být docela jako ošklivé, no.
0: Očekávám, doufám, že to teda nebude tak drastické, aby to jen trhalo z tašky ze střechy.
1: Já ti nevím, oni se totiž v Čechách, tady ty bouřky, co míří vlastně k nám, tak se tam objevily nějaké supercely a podobně, což už jako to, že blbý, no.
0: Já mám rád bouřky, já to mám rád.
1: A takové ty normální.
0: No, a ne,
1: jo,
0: že
1: no.
0: Se dívám ven a dívám se, jak to urvalo barák prostě někomu.
1: No,
0: jo?
1: Jasně, no.
0: To zas ne, tak to já doufám, že to bude nějak pokud. Zařiď to.
1: A jak žena, to mám udělat, prosím
0: ženy
1: tě?
0: Ženy mají nad čím moc, zařiď to, neptám se jak. Já si tě zkontroluji, až přijde
1: na bouřka. Dobře, není problém.

0: No a stejně tak, jako my vám tady slibujeme někdy věci, typu jako bouřky, že Šák řekne bude možná, nebude možná, tak stejně tak vám slíbíme i video, bude možná, nebo nebude možná, protože my se ale čekáme na jeden záznam z dnešního hovoru, kdy Marek Ztracený volal naší vlastně posluchačce, která má obrovské nadšení pro Marka a hrozně moc ho poslouchá už delší dobu, jeho velká faninka dneska slaví narozeniny, tak my jsme zařídili, aby on jí zavolal a pak jsme jí volali i my. No a my jsme řekli, hele, tak bylo by fajn s tou udělat video, jestli se třeba Marek může natočit nebo něco, že to jako pak ukážeme na sociální sítě. A teď je to v jaké fázi?
1: No teď čekáme, jestli to video opravdu vlastně vůbec vzniklo, jestli se k nám dostane, ale já věřím, že jo. Já věřím, že to dopadne dobře. Každopádně hlavní cíl toho všeho je, abyste si i vy vlastně mohli užít tu krásu, co dneska měla Vikča, která slavíte narozky a jako promiň, ale že ti jako na narozky zavolá tvůj nejoblíbenější zpěvák.
0: Je, to je super.
1: To je hodně topka.
0: Je
1: jako.
0: Hodně top. Kdyby náhodou jste si přáli ještě někoho, tak řekněte, my to možná jako nezařídíme.
1: Ale možná jo, to je jako s těma bouřkama, buď to bude, nebo nebude.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
5: Franto, co jsi to zas koupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo-elektro.cz
8: Včerně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
13: Coop. Všechno dobré.
14: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: vás tady na Hitrádiu Zlín v odpolední show na malou chvilku vezmu do backstage, do zákulisí nás, co my tady pracujeme. Někdy to působí, že to je jako nepřipravené, že to je velká sranda tady pracovat v rádiu. Pravda je taková, že my si všechno víceméně chystáme, kdy o čem chceme třeba mluvit nebo tak. A teďka Šárka přišla s geniální větou. Řekni, přiznej se k ní.
1: No, teď jsem říkala, o čem teda budeme mluvit, no.
0: Takže taková je příprava
1: na Šárku. Někdy jo, no, tak jako promiň, ale já vím, že mám dobrého kolegu, který to zařídí všechno za mě, že jo.
0: Já takže se s vámi jdu prostě rozloučit, nevím, co jde dělat Čárka.
1: Já jako princezna jsem přišla, něco jsem tu řekla, zase odpluju.
0: A ty jdeš zase bez lidu, tak jo, těšíme se zase zítra.

Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Kvůli modernizaci stále nefungují semafory v Otrokovicích na křižovatce u náměstí. Zítra už by ale měli zapnout. A ještě dnes a zítra je uzavřená

0: zažij léto naplno!
1: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Včerejší nehodu poslance Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyřešit. Míní premiér Andrej Babiš o situaci mluvil s předsedou motoristů Macinkou. Premiér to odpoledne pak sdělil médiím. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení se vyžádá rozsáhlé investice, doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
7: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie.
6: Modernizace elektráren jsou v posledních letech také v jiných zemích stále častější. Ke zdražování energií by vést ale neměly. Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran nebo starostky a starostové dnes poprvé patřili mezi zhruba 60 lidí, kteří v Lánech diskutovali s prezidentem Petrem Pavlem. Debatovali o politice, ale také i o způsobu komunikace.
8: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
6: Do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka. Déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
6: Výstraha před bouřkami je prodloužena do zítřejšího dopoledne a platí pro celé Česko. Bude zataženo oblačno, občas s deštěm v průběhu noci přehánky nebo tedy velmi silné bouřky. Ranní teploty 18 až 14 stupňů, zítra přes den v severovýchodní polovině pod mrakem. Přehánky a bouřky tedy nadále, je tady ta varianta. No a jinde proměnlivá oblačnost postupně odpoledne a na večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu 21 stupňů.
9: Krásný večer vám všem, 2 minuty po 18. S vámi už Kateřina Pechová, ale co hlavně? Hlavně si teď opět dáme tu meducínu v podobě toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Až jsem se z toho zadechla. Teď už.

Liza Stanfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a pojďme malinko vystresovat naše školáky, který teď mají takovou tu ultimátní pohodičku. Čtvrtina prázdnin je za námi. No nic, dobře. Třetina z nás taky má navíc údajně už za sebou dovolenou. Často si prý ale bereme jenom týden. Což je podle expertů málo. Měli bychom mít týdny aspoň tři. Jasně, to je v pohodě. Tři týdny dovolen, kdo vám to nedá, že jo? Jasně, úplně v klidu. Dává to jako smysl, jo, protože první týden jste ještě v takovém tom stresu a pak ty dva dny odpočíváte. No, tak nic, tak tři týdny nedáme, tak zkusme třeba tři dny, to by mohlo klopnout. A zkusíme se vyrelaxovat. I u těch fantastických songů, co tu máme. Orange Blue právě teď.

0: Naprosto legendární věc. Real to real na Hit Radio. A v tomhle duchu budem pokračovat. Prostě absolutně nejlepší songy z 80., 90. a milénia. A že tam toho je. Že tam toho je. Už za chvilku Ace of Base, taky Otavan a taky jeden z nejlepších rapperů světa. Já se přiznám, že tenhle song umím naspaměť a je to naprosto skvělý pocit. Ať už ho umíte nebo ne, rozhodně vás to bude bavit. Eminem už za malou chvíli.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělý, co? Eminem a Without Me v éteru Hit Radio. Jo, i tohle patří mezi to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď ale prosím vás na vážnější notu, opatrně. Dnešek je totiž v rámci počasí velmi bizarní. Přes den jsme měli extrémní teploty vysoký a teď nás naopak čeká vítr až 90 km v hodině, taky prudké bouře a krupobytí. Co jsem viděla na radaru, tak už to Českem kráčí, takže prosím vás. Žádný šílenosti, jo, asi radši zavřít okna, nenechávat venku nic, co je vám drahé, jo, i manžela vemte domů, jo, psa taky samozřejmě, i když ten doma už pravděpodobně je, a opatrně, budeme doufat, že to nebude nic extra brutálního, v Německu včera padaly kroupy o velikosti tenisáků, tak to se nám, doufejme, vyhne, my se u toho budeme uklidňovat těmi nejlepšími hity. A že nekecám, teď už Beautiful South a jejich Rotterdam.

0: Proclaimers v éteru Hit Rádia, song, který funguje na každém večírku. Je to tak, to jsou prostě songy, který máme zažraný hluboko v nás. Kde jinde, samozřejmě, že jo. Jsou to songy z 80., 90. a milénia, který si tady v rámci Hit Rádia Classic dáváme. A já doufám, že si to užíváte, protože u některých těch songů si říkáte, a to jsem dlouho neslyšel, a pak se vám to chce vlastně poslouchat pořád dokola. Tohle je třeba dokonalá pohodička. Inner Circle, už za chvíli k tomu Ingrid nebo Buredlis.
1: Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na SMS Ticket.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Cepkov.cz.

0: rády, přeju vám všem krásný úterní večer. Dál hrajem to nejlepší z 80., 90. a milénia.
1: No a teď už jsou tu Kabáti a jejich Colorado.

Time after time, Cyndi Lauper v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a jestli jste se vrátili teď z dovolené s dětmi, absolutně vyřízení, není divu, jo, nebo vás to možná dokonce teprve čeká, protože pozor, podle odborníků by rodiče po týdenních prázdninách s potomky měli mít minimálně 2,5 dne, aby se dali psychicky a mentálně dohromady. Nevím teda, kde máte vzít 2,5 dne, jo? Případně se teda musíte dávat asi dokupy v práci, což asi taky není úplně praktický. Každopádně, prosím vás, jo, držte se, pokud můžete, babičky, dědečky, jo, cokoliv, aspoň tak půl den. Snížme to na půl den, alespoň něco. No a držte se, už jenom chvilku a jdou zpátky do školy. Teď už

Teď dohrávají v éteru Hit Rádia. Hezký úterní večer. Doufám, že máte hezký večer samozřejmě, to je důležitý předpoklad a pokud náhodou se dneska stala nějaká ta nepříjemnost, tak já doufám, že to spolu zvládneme napravit, jo, protože hudba obecně prokázáno pomáhá, jo, psychicky a tak, taky pomáhá zanadávat si, jo, tak můžete si zanadávat doma a do toho si dáme ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Platí za chvilku třeba tohle. Without You a Mariah Carey, k tomu taky Journey nebo Jimmy Jameson.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Hit Radio.

Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

slíbená Mariah Carey, posloucháte Hit Radio. No dámy, pokud ještě tu dovču za sebou nemáte, tak já mám docela tip, kam vyrazit. Jo, protože ve Finsku mají ostrov. To není tak divný, ale tam mají ostrov, který je vyhrazený pouze ženám. Jmenuje se to Super She Island a muži tam mají zákaz vstupu. Žádný chlap. Jo, vůbec. Jedna podnikatelka tam vytvořila absolutně wellnessový ráj, relax, seberozvoj, hledání sebe samé daleko od veškeré té temné mužské energie, jo, pohoda. Takže já jenom, jo, kdyby náhodou, tak dámy, tohle je ten ideální cíl. A pánové, já vím, že myslíte na to, že byste tam rádi vyrazili, ale ne, smůla. Ale za to vám všem pošlu DJ Boba právě teď. Chihuahua.

0: Modus v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer. Blíží se 8. hodina, já se s vámi už dnes rozloučím, mějte se moc hezky, hezký zbytek toho večera, spolu se uslyšíme zase zítra v poledne, budu se na to moc těšit, no a za chvilku třeba tohle. Už za chvilku Kelis, nebo třeba Music Factory, nebo Chris Rea, tak buďte u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: ten vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
7: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
10: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
11: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
12: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
13: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
14: Hotovo!
15: Hotovo!
14: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
16: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Davidovi. Dobrá práce, Davide!
17: Rudolf Lešení CZ.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: NC.cepkov.cz.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
9: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
10: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: řečí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com